0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A taky Láďa Jakub. Při východu slunce na Sněžce padaly pokuty. Na suchu jsou naše studny i hloubkové vrty. A potíže mají rybníky na západě i jihu Čech. Při východu slunce dostalo 23 lidí pokutu. Stalo se to na naší nejvyšší hoře, kde desítky turistů porušily některé z pravidel, které mají v Krkonošském národním parku dodržovat. Ráno v 5 tam bylo přes 500 pěších lidí. Právě Sněžka patří v létě k nejnavštěvovanějším lokalitám nejen v Krkonoších, ale celé České republice. V letní sezóně hlavně o víkendech navštíví podle správců Krnapu Sněžku za den až 12 000 turistů. Se strážci přírody tam ráno byli i policisté. A co tam vlastně nesmíme dělat, za co můžou padat pokuty? A hlavně nesmíme vstupovat za ochranné bariéry, ničí se tím totiž příroda. Nejen naše řeky a přehrady jsou skoro bez vody, i naše studny a hloubkové vrty mají stejné potíže. A nejen letos, jak říká hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V podstatě celá Česká republika s výjimkou toho Moravskoslezského kraje severovýchodního výběžku, tak je na suchu. A v případě těch podzemních vod to sucho trvá v podstatě kontinuálně už druhým rokem, na těch hlubokých vrtech pak v podstatě už několik let a vlastně nebylo přerušeno v oblastech, jako je třeba Plzeňská Pánev nebo oblasti křídových pánví na severu, na Děčínsku.
1: Jistota zlepšení není podle meteorologů na obzoru. V nejbližších dnech nečekáme žádné významné deště, aby situaci zachránili. A potíže mají i rybníky, například v Plzni. Velký Bolavecký rybník, největší plzeňská rekreační plocha, má vinou výparu ve vedrech zhruba o 40 cm nižší hladinu. Město ho ale nemůže dopouštět z řeky Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v Berounce. Potřebuje přitom plný stav, aby mohl co nejdříve odbahnit sousední malý Bolavecký rybník. A naříkají teď rybáři v jižních Čechách. V rybnících rybářství Třeboň na Jindřichohradecku, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí víc než třetina vody. Oproti běžnému zadržovanému objemu 75 milionů metrů krychlových je jí v rybnících o 28 milionů metrů krychlových míň. Každý týden se vzhledem k extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří dalších 2,5%. Kvůli suchu začali rybáři proto s výlovy některých rybníků už velmi předčasně, protože ryby by jinak uhynuli. Non-stop vedra v České republice taky mění naše nákupní zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíc z celé Evropské unie. Potvrzuje nám to i ekonom Tomáš Prouza.
3: V tomto horku logicky kupujeme víc zmrzlin, víc ledových čajů, víc minerálek. Škrtáme všechno, co se týká pečení, vaření, takže o 20% padají prodeje cukru, mouky a vajíček. V tom vedru zároveň přemýšlíme nad tím, jak neobtěžovat své okolí. A v oblasti drogerie opalovací krémy moc nerostou, tam většina Čechů je předzásobená. Ale v té vlně veder zhruba o 13% vyskočily prodeje vůní a toaletních vod, protože spoustě lidí stačí jedna cesta přehřátou tramvají a dobře vědí, že se musí začít o sebe víc starat.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ani v pondělí 10. srpna se nebudou radovat zahrádkáři, zemědělci, lesníci nebo vodohospodáři. Voda v podobě deště na obzoru není, jen výjimečně. Maximálně bude oblačno a teploty taky vysoké. Odpoledne se vrátí pomalu ke 40. V pondělí tak naměříme 36 stupňů Celsia, na horách i 26.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: České vesnice i města v pohraničí chtějí řešit nedostatek vody se sousedy v cizině. Problémy s vodou mají v Boleveckém rybníku v Plzni i v řece Dřevnici ve Zlíně. A brněnský Hantec se na zámku v Milovicích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Teď mnohem víc v dalších zprávách s Láďou Jakubem.
2: Období sucha prohlubují v některých příhraničních regionech nedostatek vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou přitom dostatečné. No a proto města i vesnice plánují propojit své vodovodní sítě. Spolupráci připravují třeba polská Kudova Zdroj s Náchodem a rakouský Gmint s českými Velenicemi. No jak to bude dál s počasím? Stále vedro. V pondělí odpoledne dokonce přímo dusno, jak v prádelně, jak potvrzuje i meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Miloš Dvořák.
3: V pondělí pak budou odpolední teploty od 31 do 36 stupňů. V dalších dnech se přechodně ochladí. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici v Lokti na Sokolovsku byla odpoledne několik hodin zavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Hasičům se podařilo po zásahu v obtížném terénu požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Nejméně do pondělí zůstává ale úplně uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Plzeňská rekreační plocha má vinou výparu ve vedrech zhruba 40 cm nižší hladinu. Město ale nemůže dopouštět vodu z Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v řece. Potřebuje přitom plný stav, aby mohlo co nejdříve odbahnit sousední malý Bolevecký rybník. K situaci se vyjádřil náměstek Aleš Tolar.
4: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. V součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážových prostorů pro koupání. Asi se ta možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V tom konceptu celkových úprav se s tímhle nepočítá. To je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou. Ale nemělo by to být ten promenádní charakter.
1: Plzeň posiluje výšku hladiny rybníka čerpáním předčištěné vody z Berounky od podzimu 2022, kdy dokončila za 60 milionů korun zařízení s úpravnou v čerpadli a 600 metrů dlouhým spádovým potrubím. Brněnský Hantec se na zámku v Miloticích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Zápisem chce Jižní Morava podpořit dokumentaci Hantecu, jeho ochranu a předávání dalším generacím. Zároveň může jít o první krok k případnému zápisu na seznam UNESCO. Hantec vznikal v Brně několik staletí. Ovlivnila ho třeba hanácká nářečí češtiny, brněnská němčina, ale i historický středoevropský argot, zejména ten vídeňský. Vliv na něj měl ale taky třeba romština nebo jidiš. Rychle ze světa z Asie, východní pobřeží Číny odpoledne zasáhl tajfun Dolphin, přinesl sebou přívalové deště a silné porivy větru. V zasažené oblasti proto platí varování před povodněmi a sesudy půdy. Kvůli tajfunu už bylo v Číně evakuováno víc než milion lidí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Co nás čeká, nemine v pondělí 10. srpna. Bude taky maximálně oblačno, spíš ale slunečno nebo polojasno, no a teploty do 33, nejčastěji někde až 36 stupňů Celsia.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A taky Láďa Jakub. Při východu slunce na Sněžce padaly pokuty. Na suchu jsou naše studny i hloubkové vrty. A potíže mají rybníky na západě i jihu Čech. Při východu slunce dostalo 23 lidí pokutu. Stalo se to na naší nejvyšší hoře, kde desítky turistů porušili některé z pravidel, které mají v Krkonošském národním parku dodržovat. Ráno v 5 tam bylo přes 500 pěších lidí. Právě Sněžka patří v létě k nejnavštěvovanějším lokalitám nejen v Krkonoších, ale celé České republice. V letní sezóně hlavně o víkendech navštíví podle správců Krnapu Sněžku za den až 12 000 turistů. Se strážci přírody tam ráno byli i policisté. A co tam vlastně nesmíme dělat, za co můžou padat pokuty? Hlavně nesmíme vstupovat za ochranné bariéry, ničí se tím totiž příroda. Nejen naše řeky a přehrady jsou skoro bez vody, i naše studny a hloubkové vrty mají stejné potíže. A nejen letos, jak říká hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V podstatě celá Česká republika s výjimkou toho Moravskoslezského kraje severovýchodního výběžku, tak je na suchu. A v případě těch podzemních vod to sucho trvá v podstatě kontinuálně už druhým rokem. Na těch hlubokých vrtech pak v podstatě už několik let a vlastně nebylo přerušeno v oblastech, jako je třeba Plzeňská Pánev nebo oblasti

0: Oproti běžnému zadržovanému objemu 75 milionů metrů krychlových je jí v rybnicích o 28 milionů metrů krychlových míň. Každý týden se vzhledem k extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří dalších 2,5%. Kvůli suchu začali rybáři proto s výlovy některých rybníků už velmi předčasně, protože ryby by jinak uhynuly. Non-stop vedra v České republice taky mění naše nákupní zvyklosti. V Česku například stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíc z celé Evropské unie. Potvrzuje nám to i ekonom Tomáš Prouza.
1: V tomto horku logicky kupujeme víc zmrzlin, víc ledových čajů, víc minerálek. Škrtáme všechno, co se týká pečení, vaření, takže o 20% padají prodeje cukru, mouky a vajíček. V tom vedru zároveň přemýšlíme nad tím, jak neobtěžovat své okolí. A v oblasti drogerie opalovací krémy moc nerostou, tam většina Čechů je předzásobená. Ale v té vlně veder zhruba o 13% vyskočily prodeje vůní a toaletních vod, protože spoustě lidí stačí jedna cesta přehřátou tramvají a dobře vědí, že se musí začít o sebe víc starat.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ani v pondělí 10. srpna se nebudou radovat zahrádkáři, zemědělci, lesníci nebo vodohospodáři. Voda v podobě deště na obzoru není, jen výjimečně. Maximálně bude oblačno a teploty taky vysoké. Odpoledne se vrátí pomalu ke 40. V pondělí tak naměříme 36 stupňů Celsia, na horách i 26.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: České vesnice i města v pohraničí chtějí řešit nedostatek vody se sousedy v cizině. Problémy s vodou mají v Boleveckém rybníku v Plzni i v řece Dřevnici ve Zlíně. A brněnský Hantec se na zámku v Milovicích oficiálně zařadil na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Teď mnohem víc v dalších zprávách s Láďou Jakubem.
2: Období sucha prohlubují v některých příhraničních regionech nedostatek vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou přitom dostatečné. No a proto města i vesnice plánují propojit své vodovodní sítě. Spolupráci připravují třeba polská Kudova Zdroj s Náchodem a rakouský Gmint s českými Velenicemi. No jak to bude dál s počasím? Stále vedro. V pondělí odpoledne dokonce přímo dusno, jak v prádelně, jak potvrzuje i meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Miloš Dvořák.
3: V pondělí pak budou odpolední teploty od 31 do 36 stupňů. V dalších dnech se přechodně ochladí. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici v Lokti na Sokolovsku byla odpoledne několik hodin zavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Hasičům se podařilo po zásahu v obtížném terénu požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Nejméně do pondělí zůstává ale úplně uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Plzeňská rekreační plocha má vinou výparu ve vedrech zhruba 40 cm nižší hladinu. Město ale nemůže dopouštět vodu z Berounky, protože to teď nedovoluje nízký průtok v řece. Potřebuje přitom plný stav, aby mohlo co nejdříve odbahnit sousední malý Bolevecký rybník. K situaci se vyjádřil náměstek Aleš Tolar.
4: Proto, aby tam mohl vyrazit ten sací bagr, tak potřebujeme mít tu hladinu na maximální úrovni. V součástí toho projektu není jako žádný vytváření plážových prostorů pro koupání. Asi se tam možnost otevře, ale nechceme tam kiosky. V tom konceptu celkových úprav se s tím nepočítá. To je spíš jako klidová zóna na kochání se krajinou a přírodou. Ale nemělo by to být ten promenádní charakter.
1: Plzeň posiluje výšku hladiny rybníka čerpáním předčištěné vody z Berounky od podzimu 2022, kdy dokončila za 60 milionů korun zařízení s úpravnou v čerpadli a 600 metrů dlouhým spádovým potrubím. Brně.

0: Ze světa z Asie východní pobřeží Číny odpoledne zasáhl tajfun Dolphin, přinesl sebou přívalové deště a silné porivy větru. V zasažené oblasti proto platí varování před povodněmi a sesuvy půdy. Kvůli tajfunu už bylo v Číně evakuováno víc než milion lidí.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Co nás čeká, nemine v pondělí 10. srpna. Bude taky maximálně oblačno, spíš ale slunečno nebo polojasno, no a teploty do 33, nejčastěji někde až 36 stupňů Celsia.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro vás Katka Vavřínová, krásné ráno.
3: Hezké ráno, dnes se dozvíme, jak na tom byla nezaměstnanost v červenci. Západní Evropa zažila rekordně teplý začátek léta a pozor, dejte na D11 směrem na Prahu. Úřad práce dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červenec. V červnu činila 4,8%. Ekonom Štěpán Křeček očekává, že díky sezónním pracím by mohla být nižší. Odhaduje, že nezaměstnanost klesla těsně nad 4,5% a frekvenci 1 dodal.
4: Je otázkou, jestli nově vznikající volné pracovní pozice jsou lukrativní, tak aby oslovili uchazeče o zaměstnání. Jejich počet nám v posledních dvou měsících stagnoval kolem 350 tisíc, nicméně tradičně přes to letní období spíše dochází k mírnému snížení tohoto počtu.
3: Úřad práce evidoval ke konci června celkem přes 356 tisíc uchazečů o zaměstnání, což bylo o přes 40 tisíc víc než loni. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátek, které zákon připouští, budou mít strany ještě týden. Lhůta na to skončí až 17. srpna. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci podruhé za sebou taky světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to podle agentury AFP ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu. Fotbalisté Sparty ve třetím kole první fotbalové ligy podruhé prohráli. Tentokrát nestačili na Mladou Boleslav, se kterou prohráli 0-2. Více ve své rubrice Výsledek kola dodá kolega Aleš Svoboda.
5: Spartě se nevyplatila rotace sestavy po pohárovém utkání s Lyonem. Sestava s Holím, Kůlem nebo Vojtou neměla moc co nabídnout. V první půli Sparta ani jednou nevystřelila a prohrávala po ní 0-2. Čtyři střídání v poločasové pauze sice Spartu rozhýbala, ale všechny její střely po změně stran prostoru tří tyčí míjely a tak Boleslav vyhrala 2-0 a její golman Floder si nemusel připsat ani jeden zákrok. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
3: Mladá Boleslav porazila Spartu po 7 zápasech a poprvé od října 2023.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 26.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.

0: právě, když se takhle podívám do kalendáře a vidím tam tu desítku, tak to beru jako, že fakt už se nám to krátí, protože jakmile je to dvoumístný číslo, jakmile je to prostě 10, 11, 12, prostě, tak to už je fakt špatný.
1: Jo, 10.8. tedy.
0: 10.8. no.
1: Což mi připomíná, že můj bratr má narozeniny 9.8.
0: Oh.
1: No, nás to připomenou v pátek, že jo? Jseš hodná holka, fakt děkuju. Kolegyně, jo. Přátelé, hezké ráno.
0: Dobré jitro.
2: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: čtvrt na sedm, přesný čas, krásné pondělní svatovavřinecké ráno na frekvenci 1. Jaký nás čeká den podle hvězd? Tak to ví horoskopy paní Dagmar Klucké.
1: Horoskop frekvence 1.
2: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u pondělních horoskopů. Dnes je světový den lvů. Svátek slaví Vavřinec, Lars a Laurenc. Blahopřejeme. Slunce ve lvu a luna v raku prosvětlí vaší duši, přináší inspiraci, nápady a podněty. Je to vhodná doba na přemýšlení o budoucnosti. Co čeká lvy? Nejspíš budete ve svém živlu, jinými slovy budete skrze své smysly vychutnávat vše, co vám přijde pod ruku. Pany, je víc než pravděpodobné, že budete muset zabojovat o své štěstí. Vyhněte se krátkodobým vztahům, nevěřte hned každému. Váhy, nejspíš budete řešit emoce. Osud vás bude škodolibě strašit a vytvářet hororové představy. Střežte se rychlých soudů. Štíři, čeká vás den plný zásadních zkoušek, který prověří vaši lásku i trpělivost. Je třeba nezavdávat příčinu k intrikám. Střelci, dnešek se nese v duchu dobré nálady. Rychlé reakce a vtip budou vaší devizou. Kozorozi, ztrácíte se v přemíře povinností. Vybočte aspoň na chvíli z běžných stereotypů a nalaďte se na něco nového. Vodnáři, pozor na zvýšený sklon ke konfrontacím a snahou být za každou cenu originální. Méně je někdy víc. Ryby, máte šanci ze sebe vykřesat i to, co jste vůbec netušili, že dokážete. Důvěřujte své intuici, ta vás povede správným směrem. Berani, pokud jste se začali věnovat činnosti, o které jste zatím jen snili, můžete se připravit na první úspěchy. Víci, pozor na stavy lenosti a přejídání. Mohlo by vám to totiž zůstat a kila půjdou nahoru. Blíženci, v lásce budete mít pocit, že plujete na rozbouřeném moři. V partnerských neshodách zachovejte chladnou hlavu. Opřete se o svou víru v dobrý konec. Radci, štěstěna je vám nakloněna. Dnes si užijete dostatek lásky a smyslných požitků. Milí přátelé, obrňte se optimismem, neodolatelným úsměvem, vsaďte na diplomatické zbraně a nikdo vám neodolá. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dobré pondělní ráno, při pondělku potřeba trošku té vzpruhy, tak pro vás máme nějakou tu legraci. Tentokrát v podání, dobře, Jany a my, právě.
1: Jany a my.
0: Keše, hezké ráno.
2: Postarší párek, no spíš starší párek, si povídá.
3: Jo, páreček. Jo, rozumím.
2: On a ona.
3: Jo, ano.
4: Ty Maria, popravdě, s kolika muži jsi v životě spal?
5: No, popravdě, jenom s tebou. Ostatní mě spát nenechali.
6: Jak se do rádia volá,
7: tak se z rádia ozývá.
6: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
7: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
6: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
7: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
6: Nahrajte vzkaz.
7: A už jsme v kontaktu.
6: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
10: Že nic neřešíš.
9: Přesně.
10: Proto jsme vybrali auto ESA.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
12: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
11: Smutný, co? Něco vám poradím.
12: Nádobí Fabíny.
11: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
12: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: možná trošku vzpomínka na mladší léta, nechci říkat na mladá, ale na mladší rozhodně. Hříšnej tanec na frekvenci 1. Jaké počasí nás čeká dneska, tak nejvyšší odpolední teploty někde u 36, navíc ta pocitová teplota bude ještě vyšší. Teď už se blíží krátké zprávy.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy, frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Dobré ráno. Krajský soud v Ostravě se dnes začne zabývat rozsáhlou drogovou kauzou mezinárodní organizované skupiny, která podle obžaloby ve velkém obchodovala s červeným fosforem určeným k výrobě pervitinu. Průměrná sazba hypoték počátkem srpna meziměsíčně stoupla o 0,1% na 5,42%. Stoupla po páté v řadě a dostala se nejvýše za poslední dva roky. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Dva lidé se zranili v neděli večer při nehodě ve Frýdku Místku. Motorkář tam na přechodu pro chodce srazil chodce, který utrpěl těžká poranění. Českou tiskovou kancelář o nehodě informovala mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Provoz brzdí na D4.
6: Dopravní omezení u Jíloviště brzdí provoz na dálnici D4 ve směru na Prahu. Do kolony se zpomaluje už na 13. kilometru a zdržení 20 minut. A z důvodu oprav na Aviatické ulici u letiště Ruzině počítejte se zdržením na dálnici D7 u Kněževsi. Kolona po pojíždí od 3. po 1. kilometr a zdržení 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: Hezké ráno, pondělní, Frekvence 1 s vámi.
0: Krásné ranko.
7: Čověče, přišla mi zpráva od Helči, která reaguje, jak jste nedávno mluvili o těch různých příchutích zmrzlin, což jsme tady řešili.
0: Byla na výletě.
7: Takových úletů. Tak píše, že u nich doma frčí smrčková zmrzlina.
0: Smrčko?
7: Smrčková. Mladý výhonky smrčku rozmixuješ s banánem, cukrem a kokosovým džusem.
0: Aha.
7: No.
0: A to se dělá doma?
7: Mhm.
0: Ale mladý výhonky teď nesem.
7: Klára a Standa, víš, to mám nějak blbě. No, to je jedno.
0: No. To je, ale to teď už nestíháš.
7: Mm-hmm.
0: Protože
7: smrčky nejsou už.
0: No, smrčky už nejsou mladý.
7: Jo, tak to tam bude starý, ne? Nebo to je blbý?
0: Ovšem, nebyly by to mladé výhonky smrčku, ale byl by to prostě takovej smrk.
7: Což mi připomíná opékání buřtu a k tomu se taky ještě dnes ráno dostaneme.
0: Hezké ráno.
1: A Lubka Ponížilová.
8: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1. Dneska je Mezinárodní den lvů, Míro. A ano? Tak pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak
0: rádio. No. Kolik toho za den naspí lev?
1: Naspí, jo? Já si myslím, že lev bude velký spáč, protože je to kočka, kočky rády spí. Takže si myslím, že lev naspí klidně 20 hodin denně.
0: Myslíš, že 20 hodin
1: 20
0: denně?
1: Hodin úplně s přehledem.
0: Co myslíte vy? 736 300 444. Za chvilku správná odpověď.

0: Frekvence 1 s vámi, pondělní ráno a taky chytrý jak rádio, otázka od Lubky. Dneska si říkala, že mají lvy svůj den nebo co?
1: No, přesně.
0: No.
1: Mezinárodní den
0: lvů. A tak se mě ptala, kolik hodin naspí lev, logikou toho, že je to kočka, jsem typoval hodně.
1: V podstatě typoval si 20 hodin, Míro, no. A takhle.
0: Ano.
1: Takhle ti tleskám.
0: Míro.
1: Jo. Míro.
0: Tak kolik? 20, jo?
1: Je to přesně 20 hodin.
0: 20 hodin, no.
1: Je to přesně 20 hodin. A jinak to nevím, jestli víš, že loví hlavně lvice. Ne chlapy.
0: Jako ale... lev loví hlavně lvice?
1: Ne.
0: To je ve světě chlapů. Chlapy tak taky ano. Loví hlavně ženský.
1: Oni kočky. Chlapy loví kočky a lvy loví lvice.
0: To je zajímavé, takže on celý den prochrápe.
1: Ale tak
0: ženská patří k plotně, se velmi často říká, no. Tak i tady to platí. Jako.
1: A lev? Jako muž chrání teritorium.
0: Jasně, a takže prostě leží a kouká, jestli tam není někdo
1: cizej. Miláčku, co bude k večeři?
0: A čeká, co donese.
1: Přesně, co donese paní domů.
0: Hezké ráno.
2: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.

0: Pondělní ráno, Frekvence 1 s vámi. Řešili jsme tady lvy před chvilkou, tak já jenom vsunu takovou rychlovku. Vzpomněl jsem si na jeden fakt blbej vtip, jo?
1: Ano.
0: Ale mě vždycky hrozně bavil. Jo? Když jsme u těch lvů, tak představ si, lovec prochází takhle tou stepí.
1: Ano.
0: Jo? A teďka tam vidí lva. Tak vezme tu pušku, natáhne ji a najednou se ozve. Nestřílej, nestřílej, já jsem Lev Nikolájevič Tolstoj. Já vím, no.
1: Ten je blbej.
0: Hezké ráno.
1: Dobré jitro. Frekvence.

0: požene jachtu.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu radio. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
8: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané lívanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 7 hodin, frekvence 1, zprávy.
13: Má je pro vás Katka Vavřínová, krásné ráno.
14: Dobré ráno, úřad práce zveřejní data o nezaměstnanosti v červenci. Nové byty k prodeji jsou stále menší a popojíždět budete na D4 a D7. Dnes se dozvíme, jak na tom byla nezaměstnanost v červenci. Podle posledních dat úřadu práce z června činila 4,8%. Ekonom Štěpán Křeček frekvenci 1 odpovídal na to, jak přetrvávající vedra ovlivňují trh práce.
15: Zaměstnavatelé se snaží instalovat do kanceláří různé ventilátory, klimatizace, tak aby se zlepšily pracovní podmínky. Nicméně například ve stavebnictví nebo v zemědělství to není možné. Pak se volí pracovní doba dříve od rána, tak aby ještě nebyly extrémní teploty a z práce se odchází dřív. Všechno to ale může vést i k tomu, že se sníží zájem některých brigádníků, především o venkovní práce.
14: Podle Křečka nezaměstnanost v červenci klesla těsně na 4,5%. Zájem o nové byty roste, jejich rozměry se ale postupně zmenšují. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb nyní dosahuje zhruba 56 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplní parametry bytu, píše web veřejnoprávní televize. Izrael v neděli znovu odmítl 15-bodový mírový plán pro pásmo Gazy, navržený Radou míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu, píší agentury Reuters a DPA. Hnutí Hamás mírový plán už dříve přijalo. Velká divočina se v rámci třetího kola první fotbalové ligy odehrála v Teplicích. Už první půle nabídla 7 gólů. Nakonec jich po remíze 5-5 napadalo 10 a body se v krásném a atraktivním duelu mezi domácími Skláři a Plzní dělili. Pro kolegu Aleše Svobodu je to událost kola.
0: Plzeň věděla, že po bídném vstupu do sezony potřebuje zabrat a odstartovala skvěle. Po 10 minutách vedla už 3-0. Jenže domácí se nevzdali, zvedli hlavu a opakovaně našli plzeňskou obranu v nedbalkách. Snížili na 2-3, později se stavu 2-4 vyrobili vedení 5-4 a sahali po ultrasenzaci. Tu zmírnil gólem hostující Vyšinský a byť pak oba týmy ještě měly šance, skóre se už nezměnilo. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
14: Plzeň v novém ročníku ligy dál čeká na první výhru. Po třech zápasech má na kontě 2 body. To Teplice jich nazbírali už 7.
16: Frekvence 1.
2: Počasí.
14: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo

0: a daň z Petra.
1: A po zprávách pokračuje Ráno na frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
2: Dobré pondělní ráno, jsme tu.
1: Krásné ráno, dneska, přátelé, je světový den lenochů.
2: Ale, takže budeme slavit ve velkém, jo?
1: Jo, jo.
2: Přemýšlím, myslím si, že Petr Janda měl takovou lenošskou písničku
1: ano,
2: jednu.
1: Ano, ano.
2: Tady nachystám. A dáme si, jo?
1: Jo.

0: Tak, tak, to já taky přemýšlím, velmi často teda.
1: Často, viď? Víš, že podle psychologů lenost vlastně neexistuje?
0: No to teda existuje. To teda... Bych nebyl línej, tak tam zajdu a řeknu jim to.
1: To teda neexistuje. Já ti to najdu přesně a odborně a vysvětlím ti.
0: Dobře,
1: to.
0: Dobře, tak jo, hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: A Lubka Ponížilová.

0: Krásné pondělní ráno na Frekvenci 1. Já jsem ti říkala, že podle psychologů lenost neexistuje.
1: To jsi říkala a tomu jsem nevěřil.
0: Je to tak? Mm-hmm. Je to tak? Psychologové a vůbec jako moderní věda se shodují na tom, že lenost neexistuje, že buď to jde o únavu, nebo nedostatek motivace, nebo strach z neúspěchu, a nebo je to tichý projev vyhoření.
1: Jo. Tak to vyprávěj to v zoologický lenochodovi. Ten bude nadšenej. Chudák.
0: Chudák.
1: No, a já si myslím, že když by ses nad tím zamyslela, tak vlastně každá ta část z toho je pravdivá.
0: Je to pravdivý, no.
1: A když si to spojí všechno dohromady...
0: No nedej bože, no tak to se šlínej.
1: Tak prostě jak, ležím na gauči.
0: Jak Petr Janda.
1: Hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: No, a ten zrovna línej není vůbec.
0: No vůbec.
1: Mě by zajímalo zrovna, jak Petr přišel na tuhle písničku Jsem tak línej. Když on vstává pravidelně každý ráno, chodí hrát ten tenis, jezdí s dětma do školy.
0: A tak nevíš, jak to bývalo za mlada?
1: Jsem to já jak za mlada?
0: Jo,
1: to tam taky má. A taky tam není lenost. Tak hezké ráno.
0: Dobré jitro.

0: Bojujeme o peníze, přátelé, nachystejte se k telefonům, číslo je 257 403 devítky, no a hrajeme o 16, je to tak?
1: Je to tak, 16 tisíc, takže...
2: Frekvence 1. Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Teď samozřejmě zásadní otázka, kdo ty peníze chce. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1, koho tam máme?
3: Dobré ráno, tady je chce Petra.
1: Tady je chce Petra. Petra je odkud?
3: Brno venkov.
1: Brno venkov, tak zdravíme na Brno venkov, Petro, tahle věta je tady pro vás.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
1: Tak, co?
3: Knížku.
1: Pojďme to prověřit.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
1: Tak, bohužel, správně, přesně tak, jak říkáte, tak my posloucháme týden. Taky, naslyšenou. Přihodíme 500. Znamená to, že je tam 16,5, o které hrajeme ještě jednou dnes ráno.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: Česku je vidět už i z vesmíru, takové jsou titulky v dnešních novinách. A tak zásadní otázka na Dášu. Zaprší dneska a bude vlastně pršet tento týden?
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, nový pracovní týden startuje pěkně z ostra. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 630 stupních Celsia. Pocitovou teplotu bude zvyšovat vlhkost vzduchu a odpoledne očekáváme místy bouřky. Ty mohou být ojediněle i silné, doprovázené silným větrem a také přívalovým deštěm. Zpočátku dne ale ještě převládá zmenšená oblačnost, odpoledne ji bude od západu přibývat. No a během odpoledních hodin už deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. Mimochodem, před námi je další teplotně nadprůměrný a suchý týden. Už od úterý bude převládat jen slunečné počasí, takže si dnešní srážky pořádně užijte.
1: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
0: Za minutu, 7:30, krátké zprávy a Kačka Vavřínová.
3: Pěkné ráno. V Česku se ročně zlikvidují léky za zhruba víc než miliardu korun. Další 500 milionů korun lidé podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vyhodí do koše. Jak píše iDnes.cz, za plýtváním léky je zejména nedostatečná koordinace mezi jednotlivými předepisujícími lékaři. Při rozsáhlém požáru v kanadské provincii Britská Kolumbie zemřela 80-letá žena, která se snažila utéct ze svého domu. Oznámila to podle agentury AFP kanadská královská jízdní policie. Klasické firemní kantýny společnosti často nahrazují za chytré samoobslužné jídelny s hotovými jídly. Ty fungují bez obsluhy a jsou zaměstnancům k dispozici nepřetržitě. Jak píše web TNCZ, systém funguje třeba u firem se směnným provozem.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Doprava brzdí na D1 a D7.
4: Desetiminutové zdržení čeká řidiči jedoucí po D1 od Vyškova na Brno mezi 214. a 210. kilometrem. 50 minut naberete v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu. Popojíždět budete od 14. po 8. kilometr. A 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 od 4. po 1. kilometr. I tady za to můžou práce na silnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dál. Nic Martina.
5: Dobré ráno, pondělní, Frekvence 1 s vámi a taky Míra s Lubkou.
0: Krásné ranko.
5: Sezóna radiokempu, opékání bustů a tak. A na mě teďka člověče vyskočil taková jakože sranda reklama u Kuby Ryby z Rybiček. Aha. Od zpěváka. Na to, teď nevím, jestli jsem to pochopil dobře, ale podle mě jo, že začal vyrábět svoje vlastní napichováky na busty.
0: Bodláky.
5: Na opékání.
0: Bodláky.
5: Bodáky. Jmenuje se to Opeč Bůřt. On má i takovou kapelu, jo, se kterou tady byl u nás. No a má to jako, že to začal prostě vyrábět jako svůj brand a on už takovýhle věci měl, už vyráběl své trička, oblečení a tak, takže by mě to vlastně vůbec nepřekvapilo. A má na tom takovou speciální vychytávku, že tam má dvě držadla.
0: Aha.
5: Za jedno to držíš a to druhý je pohyblivý. Takže ty vlastně opékáš busta a můžeš si ho držet víc vepředu, nepálí tě to, a můžeš si s ním takhle jakoby posouvat. Víš, takže si ho přisuneš, toho bustáš k ruce vlastně.
0: Jo,
5: držíš a sundáš. Jako já to tady ukazuju.
0: Když je prostě opečený, tak si ho prostě přitáhneš.
5: Přitáhne. No koukněte se, když tak, pokud máte Instagram, tak Kuba Ryba, že jo? Asi to má u sebe i možná i na Rybičkách, nevím. Tak tam to uvidíte, přišlo mi to jako super nápad. Myslím, že to bude spíš recese, jak znám Kubu.
0: Ale i tak.
5: Ale proč ne?
0: Tak.
1: Míra Michálek a Lubka.

0: Frekvence 1.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1. Já tady celou dobu, Míro, si lámu hlavu, jak se to říká. Normálně jsem to musela vygooglit, protože moje dcera jezdí s brňákama na tábory a přivezla ho tam tuď slovo. To teda jenom se vrátím k tomu opékači těch buštů, jo? K tomu prutu, že jo? No. My jsme říkali jako děti pruty.
1: Placky.
0: Víš, jak se to řekne brněnsky?
1: Jako ten napichovák,
0: ten
1: jo?
0: No, ten prut.
1: Ty vado, počkej, ale to jsem možná, jako nespomenu si, ale myslím si, že už jsem na tom někde narazil.
0: Je to hrozný, no, je to hrozný. No. Podle mě je to normálně jako nadávka pro chlapa, jako pro proutníka, ale ono možná jako jo, vošťurák.
1: Vošťurák.
0: Vošťurák.
1: Jasně, ale já mám pocit, že už nám to kdysi dávno někdo napsal, vošťurák, a že jsme se tady nad tím, myslíš jako, že to je, no ale ono to tak fakt, ty jsi hrozný vošťurák.
0: Vošťurák, přesně, jako proutník, že jo, tak jako říkalo se prut, že jo.
1: Obšourník vlastně.
0: Obšourník.
1: Ne, tak nějak to bylo, ne?
0: Jo, obšourník a vošťurák.
1: Vošťurák, to jsou mý kámoši, obšourník a obšťurák.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Přejeme hezké ráno, jsou tu prázdniny, byť už jsou v druhé půlce, tak to nevadí, stále jezdíme po výletech.
1: No a stále na to máme své lidi.
0: Je tu Tomáš Fíla, kterého teď zdravíme, schválně kam nás vezme. Tome, hezké ráno.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Krásné ráno přeji, tak dnes vás vezmu na parádní výlet do Adršpachu. Ovšem ne na Adršpašské, ani na Teplické skály. My vyjedeme podél Teplic nad Metují do obce Skály, kde nechám auto. No a mým dnešním cílem je zřícenina hradu Bischofstein. Ten hrad byl postaven ve 14. století, pak spustl, ale v polovině 16. století se tam život vrátil. Ovšem po bitvě na Bílé hoře hrad už opravdu jen pustl a dnes nám tak nabízí torza, která podle fotek jsou naprosto překrásná. V každém případě já vyrazím po zelené turistické značce kolem Černého jezera, které taky vypadá neuvěřitelně romanticky, strmě do kopce, ale nemusíte mít strach. Ta procházka by neměla být příliš dlouhá. Do kopce to ovšem ale bude. V každém případě se těším na valeně klenutý sklep, jehož zbytky tady zůstaly a působí opravdu monumentálně. Také by se zde měly nechat objevovat a prohlédnout si místnosti vytesané do skal. No a dostaneme se až na samotný vrchol, který nám nabídne překrásné výhledy, a to po schodišti vytesaném přímo do pískovcového masivu. Jinak vidět by měla být Stolová hora Ostaž, Broumovské stěny, Javoří hory, ale také vzdálené Orlické hory, no a možná uvidíme i Polské Stolové hory. Jsem na ten dnešní výlet moc zvědavý a moc se na něj těším a my se ještě uslyšíme před obědem, no a povíme si, jaké to tedy celé bylo. A vám všem teď přeji krásné ráno.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: krásné pondělní ráno, tak když jsme dneska, Míro, tak nějak jako lehce najeli na tu psychologickou vlnu, jo?
1: No.
0: Tak tady na mě vyskočil článek, který se jmenuje 11 frází, které prozradí člověka s negativním myšlením.
1: Ale to se říká o mně velmi často. Teď, jak jsme byli na kempu, tak za námi přišla nějaká paní, že k nám pošle svého negativního muže na převýchovu do pozitivní nálady. Říkám, bo pacha, já nejsem zas až tak pozitivní.
0: Ne, ty seš pozitivní, jenom když svítí mikrofony červeně.
1: Takže si mě prověříš teda, jestli jsem opravdu negativní nebo nejsem.
0: Ano.
1: Tak můžete odpovídat se mnou.
0: Takže
1: tady.
0: Takový člověk, ten negativní, často klade otázku. Jaký to má smysl?
1: Tak to já nedělám. Já říkám, tohle nemá smysl.
0: Jo.
1: Dál?
0: Tak za druhé. Tohle se mi děje pořád.
1: Tak to já říkám, to se děje jenom mně třeba.
0: Mm-hmm.
1: A pořád.
0: A pořád.
1: No.
0: Nic nikdy nevyjde.
1: Mně nikdy nic nevyjde.
0: Lidé jsou zlí.
1: Lidi jsou hrozný prostě. No.
0: Já jsem věděl, že se to stane.
1: To říkám já vždycky. To jsem přesně věděl, že se mi stane.
0: Jo.
1: Přesně jsem to čekal. No.
0: Tak pokračujeme, jo. Mm-hmm. Zase mám smůlu.
1: No, mám smůlu, no. Jako velmi často mám smůlu. Oproti ostatním to vychází a já mám vždycky tu smůlu, že se mi něco stane. No. Nepravda, ale to není jako...
0: Jo. Nevydrží to.
1: Jako to říká...
0: To říká ten člověk.
1: No, ne, tak to je jasný. Jako v každém začátku je zárodek konce. Nic nevydrží. No.
0: Proč se vůbec snažit?
1: No to nemá význam. Jako snažit se, jako když to potom nevíde, no to, jak když se máš na něco těšit a pak to nevíde, jak seš to taky smutná.
0: Tak devítka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě se to muselo stát zrovna dnes.
1: No jasně, a zrovna mě. No přesně, jak kdybych mi mluvila z duše. No?
0: Tak poslední dvě, jo?
1: Aha.
0: Nikoho to nezajímá.
1: Mhm. Se nebudu tady vůbec snažit, stejně to je každému jedno úplně.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Mm-hmm. Jsem prostě realista.
1: To je pravda. Bacha, a tím jsme měli začít. To není tím, že já bych byl negativní. Já jsem prostě realista. Jo? Tím chceš říct, že jsem prošel tímhle testem a jsem opravdu velmi negativním člověk.
0: Hele, víš co říkal Baťa?
1: Ne.
0: Baťa se lidi, kteří byli negativní, jako zbavoval.
1: Jo.
0: Protože o němu rozeštvávali kolektiv a dělali ten zbytek toho kolektivu taky negativním.
1: Jasně.
0: Takže on tenkrát už, když začínal, tak se rozhodl, že vlastně ty lidi negativní a ty brblalové a tak, ty tam nemají co dělat, protože vlastně kazají morál.
1: Ale to mi nevadí, abych stejně nechtěl šít boty. Tak hezké ráno.
0: Dobré jitro. Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Krásné pondělní ráno, Vavřinec má dneska svátek a to nejlepší z muziky pro vás vybíráme by i po osmé Xindl X a Olga Lounová. Vždyť víš, co chci. Já vím, ale nejde o to. Mimochodem právě Xindl vás se čeká už ve středu na Vranovské pláži. Přidá se i Whitney Houston. A létem vonící novinkový Miraj na frekvenci jedná jejich malinový sirup. Malinový sirup, vítr ve vlasech vlál a
1: roztrhaný deko rozplakala tráva. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.
8: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
9: Dobré ráno. Politické strany mají poslední šanci na doplnění adeptů na obecní zastupitele. Úřad práce zveřejní nezaměstnanost v červenci a zdržíte se na D1 a D7. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátek, které zákon připouští, budou mít kandidující strany, hnutí, jejich koalice, nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení ještě týden. Lhůta na to skončí až 17. srpna. Úřad práce dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červenec. V červnu činila 4,8%. Ekonom Štěpán Křeček očekává, že díky sezónním pracím by mohla být nižší. Odhaduje, že nezaměstnanost klesla těsně nad 4,5%. Frekvenci 1 dodalo.
10: Je otázkou, jestli nově vznikající volné pracovní pozice jsou lukrativní, tak aby oslovili uchazeče o zaměstnání. Jejich počet nám v posledních dvou měsících stagnoval kolem 350 tisíc, nicméně tradičně přes to letní období spíše dochází k mírnému snížení tohoto počtu.
9: Úřad práce evidoval ke konci června celkem přes 356 tisíc uchazečů o zaměstnání, což bylo o přes 40 tisíc víc než loni. Památky v Pardubickém kraji zaznamenaly v horkých dnech pokles návštěvnosti. Naopak o rekreační areály v regionu je stabilní zájem.
11: Třeba skanzen Veselý kopec u Hlinska hlásí v polovině roku oproti loňsku mírný úbytek návštěvníků. Promítlo se do toho špatné počasí o Velikonocích nebo letní parna. Propad návštěvnosti kvůli vedrům zaznamenal i hrad Svojanov. Podle Kastelána byl přelom června a července úplně tristní, když návštěvnost spadla na dno. Opatrnější průběh sezóny zaznamenává také Litomyšlský zámek. Naopak například rekreační areál pod Černým lesem v Žamberku má i letos dobrou sezónu a výjimkou tady nejsou ani rezervace i dva roky předem. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
9: Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil soupeře z Nizozemska 6-4 a 7-5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka Ben Shelton.
8: Frekvence 1. Počasí.
9: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Pravděpodobně budou i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 26 stupňů.
12: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: Krátce po 8 hodině míříme na silnice.
13: 10-minutové zdržení čeká řidiče jedoucí po D1 od Vyškova na Brno mezi 214. a 210. kilometrem. Hodinové zdržení naberete v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu. Popojíždět budete od 16. po 9. kilometr. V koloně se navíc stala nehoda motorky s osobním autem na kilometru 13. A 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 od 4. po 1. kilometr. I tady za to můžou práce na silnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: Posloucháte Frekvenci 1, pokračujeme v ranní jízdě s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: Krásné pondělní ráno, mám tady nádherné moto dne, ale potřebuju k tomu, abych ho řekla, něco vyzkoušet.
14: Mm-hmm.
0: Jo? Když řeknu, aby si se nepo...
14: No, tak to je jasný.
0: Rozumíme si.
14: Jo, aby ses nepo.
0: Jo, aby ses nepo. No tak za chvilku moto pro dnešní den.
14: A takhle, dobře. Tohle je moto pro dnešní den.
0: Aby ses se nepo.
14: Hezké ráno.
0: Krásné ráno.
12: Míra Michálek
8: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, řešili jsme tady před chvilkou moto pro dnešní den, něco takového má a řeší každé ráno třeba náš kolega Miloš Pokorný, který má těch motorek několik, takže ten si říká, které bude asi moto pro dnešní den.
1: Ne, tohle je náš kamarád Honza Milfajt. Dával na své stránky dvě zásady mentální odolnosti. Proto jsem před chvilkou zkoušela, jestli si budeme rozumět, protože to nechci říkat na plnou hubu,
0: to
1: ale...
0: Máme teda hodně psychoráno. Honza je ten, který mě vždycky rozčuje, že říká, že ale jako to si děláš sám, že seš negativní.
1: Jo,
0: nedělám,
1: jo.
0: Honzo, to je realita.
1: Takže prosím tě, dvě zásady mentální odolnosti. Když se vám nedaří, nepo se z toho.
0: Jasně.
1: Když se vám daří, nepo se sami ze sebe. A to je podle mě ale jako přesný.
0: Jo, jo, jo. To máš jako, když vyhraješ třeba ve sportce nějaký balík a teď to víš, že říkáš, já se z toho po... Vidíš, jsi vlastně milionář už a stejně máš tendenci ze z toho po...
1: Stejně máš tendenci.
0: Tak hezké ráno.

0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1, tak pojďme opustit tu psychologii. Dobře. Mám tady takový
1: jako
0: pěkný
1: něco.
0: Den. Pěkný
1: no,
0: den. Na odlehčenou a to doslova. Dneska je Míro Mezinárodní den stahovacího prádla. To vy, pánové, asi úplně neznáte.
1: Znám, víš, kolik já už stáhnul prádla z někoho.
0: Není stahovací prádlo.
1: To není jako to, co se stahuje dolů.
0: Jako stahovací prádlo. Tohle si myslím, že je docela jako stáhnout. Tak jako rychle.
1: Jasně.
0: To je takový prádlo, který opravdu jáku jde.
1: Já vím,
0: a seš šlank.
1: Aha, ale je dost nepříjemný na omak. Jsem zjistil, už se mi to párkrát stalo, že jsem na to narazil. A potom, když dotyčnou, jakoby chytíš, třeba kolem pasu, tak je hrozně pevná. Je to takový tvrdý strašně.
0: No, a pak když to slíkneš.
1: No.
0: Tak je hrozně měkká.
1: Dobře. Hezké ráno, radši.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou. Takhle to umí glosovat jen velké hlavy. A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: 2:01 před 8:30. Před námi jasný, hlavně dopoledne den, odpoledne potom s bouřkami. První mraky od západu se objeví někdy kolem poledne. Nejvyšší odpolední teploty až 36, pocitová teplota bude ještě vyšší, jinak týden bude potom dál spíš bez deště.
1: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
0: Půl deváté, krátké zprávy a Katka Vavřínová.
2: Hezké ráno, nejvyšší kontrolní úřad během kontroly účetnictví úřadu práce zjistil významné nedostatky v účetnictví v objemu více než 5 miliard korun. Vzhledem k tomu, že kontrola začala už loni, mohl úřad nedostatky průběžně opravovat. Dva lidé se zranili v neděli večer při nehodě ve Frýdku Místku. Motorkář tam na přechodu srazil chodce, který utrpěl těžká poranění. Českou tiskovou kancelář o nehodě informovala mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. Západní Evropa zažila letos v červnu a červenci rekordně teplý začátek léta a rekordní teploty zaznamenaly v červenci po druhé za sebou také světové oceány. Vysoké teploty a sucho v Evropě způsobily rozsáhlé požáry a nízké průtoky řek. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kde hostne provoz, tak to ví Martina.
4: Desetiminutové zdržení čeká řidiče jedoucí po D1 od Vyškova na Brno mezi 213. a 208. kilometrem. Hodinové zdržení naberete v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu. Po pojíždět budete od 16. po 9. kilometr. V koloně se navíc stala nehoda motorky s osobním autem na kilometru 13. 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 od 4. po 1. kilometr. I tady za to můžou práce na silnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: A hezké ráno, zdraví vás Míra s Lubkou.
0: Krásné ranko.
5: Řešili jsme tady stahovací prádlo, přišli nám na to i nějaký reakce. Nosíte, nenosíte, je v tom vedro jako blázen.
0: To jo.
5: Jak to vím?
0: Ty jsi to zkoušel.
5: Jasně.
0: Ne.
5: To není doména jenom žen.
0: Počkej, jako chlapi nosí stahovací prádlo.
5: Tričko. Mám takový jakoby stahovací tričko lehce, aha, který nosím třeba pod košily nebo pod takový ty... Pod košily. Je to ideální samozřejmě. Mm-hmm. Když chceš trošku být jako hubenější a šlank, aby ti to z toho jako nelezlo všechno, zároveň to funguje jako, že se v tom úplně jako nepotí, že to má jakoby vystlaný to podpaží. Takže pod košily je to ideální. Ale je to to samé, co ty říkáš. Pak si to sundáš.
0: Jasně.
5: A vítej realito.
0: Realita všedních. Víš, co je na tom úplně nejhorší? Na tom stahovacím prádle. Že vlastně, když ho nosíš často, tak ono vlastně jako ti ubližuje. Mm-hmm. Protože vlastně ono tě stáhne a ty pak nejseš vůbec nucenej aspoň trošičku zapínat svaly, že jo? No. Takže ono to jakoby pod tím kine víc a víc a víc, takže je dobrý to nosit fakt jenom v čas nouze nejvyšší, já nevím, na ples.
5: No, když to říkám.
0: Na premie.
5: Od košily a podobně.
0: Krásné ráno.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Dobré ráno přejeme, hrajeme o peníze každý den na frekvenci 1 a každé ráno hned dvakrát a teď tam máme, pokud se nepletu, 16,5 tisíce korun.
1: Nepleteš.
0: Tak jo, pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Teď otázka, kdo ty peníze chce. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Dobrý den, Ino.
1: Ino, kam vás zdravíme?
4: Teď jsem ve Varech.
1: Tak vás zdravíme teď do Varu. My pro vás máme tuhle větu.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: A na vás je odpověď.
4: Medúzu.
1: Medúzu, pojďme to prověřit.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Bohužel, bohužel, medúza to není, nedá se nic dělat. Každopádně zdravíme do Varu a přihazujeme 500. Mějte se krásně.
4: Naschledanou.
1: No a směrem k dnešnímu dopolední posíláme 17 000 korun.

Sindel X a Olga Lounová na Frekvenci 1. Olga s náma byla na radiokempech někdy na Lipně. Už to nějaký ten pátek bude, ale každopádně Sindel X jede za vámi už tuhle středu a potkáte se s ním na Vranově, kde vás čeká další radiokemp Frekvence 1. Tentokrát s našimi kolegy Janou a Vojtou.

0: Pohodová, Izrael, Iskama, Kavi, Voe. A s námi na frekvenci 1 už Miloš, Miloši, ahoj. Yes, yes, krásné ráno, jak se
1: hezky,
0: máš?
1: Hezky, hezky, po
0: fakt?
1: Víkendu.
0: Po víkendu krásně.
1: Ano, letěl jsem vzducholodí, takže velký zážitky.
0: Nekecej.
1: No, úžasný.
0: Proberem to?
1: Probereme to, no, jako je to úžasný, je to skvělý.
0: Tak za chvilku na frekvenci 1.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
3: Pěkné ráno. Nové byty k prodeji jsou čím dál menší. Tento týden bude opět suchý a horký a provoz brzdí na D4 a na Pražském okruhu. Stále se stěhujeme do menších a menších bytů. Realitní kanceláře mají v nabídkách i ty s rozlohou jen do 9 metrů čtverečních. Už se tomu ani neříká byt, ale jen ubytovací jednotka nebo ateliér.
4: Objevuje se například formát označovaný jako 1,5 plus KK, který se snaží na malé ploše aspoň částečně oddělit jednotlivé funkce bytu, jak uvedla ČT. Zájem o takové bydlení roste, ale i s cenou. V Praze se meziročně zvýšilo víc než desetinu a podobný růst zaznamenalo i Brno. V dokončovaných projektech v hlavním městě u Vltavy se například nabízí byt o ploše 28 metrů čtverečních za přibližně 6 milionů korun. Jeho vybavení je navrženo tak, aby co nejvíc šetřilo místem. Pračka se sušičkou je umístěna v předsíni a v obytné části je postel široká 130 cm. Ladě Jakub, Frekvence 1.
3: Týden bude ve znamení slunečného, teplého a suchého počasí beze srážek. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Informoval na webu a na Facebooku Český hydrometeorologický ústav. Nadále se bude prohlubovat hydrologické sucho a požární riziko. V Pardubicích odstartoval o víkendu nejprestižnější tenisový turnaj juniorů u nás. V minulosti byl startem pro ta nejslavnější tenisová jména naší země.
5: Pardubická juniorka vstoupila do svého 99. ročníku a probíhá tradičně v areálu LTC Pardubice. Tenisové mistrovství České republiky staršího dorostu potrvá do 14. srpna. Stovka hráčů a hráček tady bojuje o republikové tituly i cenné volné karty na mezinárodní turnaje. V minulosti se na tomto závodě představili budoucí hvězdy světového tenisu, například Petra Kvitová, Jana Novotná, Hana Mandlíková nebo Jan Kodeš. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil 6. místo.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se ale od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Pravděpodobně budou i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Na horách naměříme maximálně 26.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: S kolonou musí řidiči počítat na D4 i na Pražském okruhu.
6: Hodinové zdržení naberete v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu. Popojíždět budete od 13. po 9. kilometr. V koloně se navíc stala nehoda motorky s osobním autem na kilometru 13. 10 minut ztratíte na D7 v obou směrech u exitu Ruzyně. I tady za to můžou práce na silnici. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Na vině silný provoz. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: A po zprávách už má na Frekvenci 1 slovo Miloš Pokorný.
7: A já děkuji, hezké ráno ještě jednou, přátelé. Vavřinec má dneska svátek, tak mu popřejeme všechno nejlepší a my se podíváme, co se dělo. No co se dělo, Marek Ztracený si splnil svůj sen, vystoupil na zaplněné letenské pláni, takže kdo z vás byl, tak by mě zajímalo, jak se vám to líbilo. V každém případě mám hezký start do nového týdne, máme 10. srpna, tak ještě školáci 3 neděle a je to, utíká to hrozně. V každém případě hezké ráno s Frekvencí 1.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak, Ludku, pojďme ke vzducholodi. Jenom velice stručně, splnil jsem mi sen, chtěl jsem se polítnout někdy, prostě vzducholodí a teď se mi to splnilo o víkendu. Byli jsme s partičkou našich kamarádů v Německu ve Friedrichshafenu, kde je základna vlastně legendární značky Zeppelin, která do dneška existuje a vlastně historicky patří k Bodamskému jezeru, kde jsou obrovské hangáry právě u Friedrichshafenu a tam sídlí tato značka, no a tam se lítají komerční lety, takže jsme si už drahnou dobu dopředu zamluvili let. Chtěli jsme letět pod večer, aby to, aby nebylo úplný vedro.
1: Jasně.
0: No a byl to úžasný zážitek. Kdo rád, nebo ti z vás, kdo rádi lítáte, tak to fakt stojí za to. I ta cesta tam i zpátky nejde úplně blízko, ale ten celkový dojem je skvělý, protože se to nedá srovnat ani s vrtulníkem, kterým jsem letěl několikrát z letadlo. Vůbec je to prostě úplně jiný věm. Dostanete se strašně rychle nahoru, protože oni to vlastně jako uvolňují na lanech a oni vlastně tu vzducholoď jako nevypínají, takže když přiletí let před váma, tak dva lidi vystoupí, tady z toho nového zase dva lidi vystoupí. Vlastně furt to jako jede a proto je to tak strašně rychlý, že vlastně se jenom vymění pasažéři a letí to nahoru. Je to úžasný. Je to v takové vejšce, že se tam dají otevřít ty okna. Skvělý, takže vykloněný točíte jako prostě dole Bodamský jezer, je to fakt krásný a je to úplně jako jiný zážitek, než, já jsem teda naletěl balónem, z toho mám respekt, že jsem slyšel pár historiek, že to úplně jako ne po každý.
1: Jako, dobře dopadne.
0: Hlavně to přistání, je s otazníkem, že potom jako jsou zážitky, že vás ten košík táhne po zemi a tak dále, ale takže nevím, jestli bych šel do balonu, ale tohle jsem říkal, že bych jednou rád zažil a bylo to opravdu jako skvělý. Takže pokud třeba víte o někom, kdo rád lítá nebo ho to zajímá, tak prostě cesta do Německa, tam nemusíte ani přespávat nebo můžete, ale ten zážitek je opravdu hezký a je to úžasný dárek. My jsme to vlastně jako, nebo ten princip byl, že náš kamarád slavil 70. a tak to začalo.
1: Jo.
0: A on je takový technický typ hodně, ale zajímá se o tyhle ty věci, takže jsme říkali, že pro něj to bude úplně skvělý dárek, taky že byl. Dokonce si sebou vzal kuklu a brýle, takže ta posádka na ní chvilku koukala. Jestli to chce převzít.
1: Jasně, když už.
0: Jestli si fakt jako myslíš, že to bude i pilotovat. Mimo jiné, jsou tam celá posádka, jsou dva piloti a jedna letuška. A to je celý. Takže myslím, že jsme tam vzbudili hezký rozruch. No a bylo to hezký. Takže kdybyste náhodou nikdy neměli pro někoho typ na nějaký úžasný specifický dárek, tak Německo, Friedrichshafen a let Zeppelinem. Tolik. Tak.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Jak už jsem říkal, tak zpěvák a autor Marek Ztracený vystoupil na Pražské Letné, splnil si svůj sen vystoupit v tomto prostoru, na tomto místě, a jelikož jsem z toho viděl nějaké fotografie, megaprojekce a tak dále, tak by mě zajímalo, jestli někdo z našich posluchačů viděl koncert Marka Ztraceného na Letné. Pokud ano, tak nám zkuste napsat na 736 300 444. Ideální by bylo, kdybyste zavolali na 257 400 999, nebo můžete namluvit na naší apku Frekvence 1 váš vzkaz do 30 sekund, my do toho vůbec nezasahujeme, rovnou to pustíme, anebo mi můžete napsat na můj Instagram, jestli jste byli, jak se vám to líbilo. Zajímá mě to, protože ty fotky vypadají fantasticky, ale nebyl jsem, nemůžu srovnávat, tak zkuste nám dát vidět, jestli se vám to líbilo a jaké to celkově bylo, protože Frekvence 1 hraje hodně Marka Ztraceného, tak předpokládám, že fanoušci jsou i mezi posluchači Frekvence 1, ale za malou chvíli už právě na Frekvenci 1 s Kačkou.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
0: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
1: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Dobré dopoledne. O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů v historii, uvedla policie. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Klasické firemní kantýny společnosti často nahrazují za chytré samoobslužné jídelny s hotovým jídly. Ty fungují bez obsluhy a jsou zaměstnancům k dispozici nepřetržitě. Jak píše web TNCZ, systém funguje třeba u firem se směnným provozem.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A teď už se podíváme na aktuální provoz s Martinou.
4: Hodinové zdržení naberete v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu. Popojíždět budete od 13. po 9. kilometr. V koloně se navíc stala nehoda motorky s osobním autem na kilometru 13. 10 minut ztratíte na D7 v obou směrech u exitu Ruzyně. I tady za to můžou práce na silnici. A se zdržením počítejte na pražském okruhu směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Na vině silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Číslo tam do studia 2 574 00 999. Já tady mám dvě zprávy na mém Instagramu. Ahoj, byla moje kamarádka Jana a moc se to užila. Prý to bylo skvělé a prý neopakovatelné. Je velkou faninkou Marka Ztraceného. Dobře, a tady mi píše Honza. Kupoval jsem lístek jako dárek pro mého kamaráda k narozeninám, ale ještě jsme spolu nemluvili, takže jenom mi posílal nějaké fotky. Dobře. A ještě teď mi přišla taky jedna zpráva od Kateřiny a ta píše, kupovala jsem lístek mojí mamince a přišla úplně nadšená. Máme tady zřejmě telefon. Hezké ráno. Haló, haló.
1: Dobrý den, Volková. Je tam frekvence 1?
0: Ano, je tady frekvence 1. Dobré ráno.
1: Je dobré ráno. Tady je posluchačka Lubka ze Studenky.
0: Ano, bez
1: ohledu. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem byla přímo na Letné.
0: No tak povídejte, povídejte.
1: Na Marka Ztraceného. Bylo to úžasné.
0: Tak to
1: bylo
0: skvělý.
1: To krásné, bylo to super.
0: No tak to je skvělý. A bylo plno, bylo plno. Bylo hodně lidí.
1: Já si myslím, že jo.
0: Že jo.
1: Kolem nás bylo velmi plno. Hmm. Bylo to bezvadně všechno zorganizované. Opravdu moc jsme byli spokojeni.
0: A slyšela jste a viděla jste všechno, jakže jako...
1: Slyšela jsem od začátku do konce, úplně prostě fakt úžasné. Je to velmi šikovný kluk.
0: Tak je vidět, že jste takzvaně faninka, že ho máte ráda, proto jste se vypravila.
1: Tak, něco na ten způsob. A bylo to opravdu moc bezvadné.
0: Tak já vám děkuji, že jste zavolala, protože tady začaly chodit teprve zprávy, ale telefon jste zvládla jako první. Moc vám děkuji a přeju hezké ráno.
1: Vám taky, naschledanou.
0: Taky, naschledanou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
3: A věm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: Tak ještě mi píše Martin, že byl s manželkou na Markovi ztraceném a že to bylo skvělý, že jsou fandové a že si to strašně užili a že to byl na české poměry opravdu mega koncert, tak skvělý. Takže přátelé, kdo jste byl, skvělý, máte zážitky, no a už je tady můj drahý kolega Milan Bílek a já se na vás budu těšit mezi 9. a 10. hodinou. Tak hezký den, mějte se fajn.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak
3: to.
4: Mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Slovo dostává Katka.
9: Dobré dopoledne, víkend na silnicích byl jeden z nejtragičtějších. Boeing Smartwings měl po startu z Prahy poruchu motoru, musel se vrátit a kolony hlásí z D7 a D4. O uplynulém víkendu zahynulo na silnicích v Česku 8 lidí, z toho 5 motocyklistů. Jde o jeden z nejtragičtějších víkendů, uvedla dnes na síti X policie. V srpnu dosud při dopravních nehodách zemřelo 18 lidí, z toho 11 na motocyklech. Krátce po vzlétnutí se na pražské letiště v Ruzyni muselo vrátit letadlo směřující do izraelského Tel Avivu. Boeing 737 MAX od společnosti Smartwings mělo totiž závadu na motoru. Na pražském letišti byla kvůli přistání letadla vyhlášena plná pohotovost.
10: Do akce vyjeli letištní hasiči i záchranáři spolu s pražskými hasiči. Provoz na letišti v Ruzyni byl přerušený a některé lety byly odkloněné, mimo jiné na letiště do Brna Tuřan. Všichni podle mluvčí letiště postupovali podle klasických předpisů. Na palubě se v tu chvíli nacházelo 189 cestujících a 6 členů posádky a všichni jsou v pořádku. Nezmíněný let bylo později nasazeno jiné náhradní letadlo. Láďa Jakub, frekvence 1.
9: Izrael v neděli znovu odmítl 15-bodový mírový plán pro pásmo Gazy navržený Radou míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu, píší agentury Reuters a DPA. Hnutí Hamás mírový plán už dřív přijalo. Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy podlehli ve finále mezinárodního turnaje Czech Open v Praze švédskému Falunu 5-6 a na premiérový triumf nedosáhli. Falun obhájil prvenství z loňska a ovládl tradiční akci v české metropoli už po 6.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
9: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se ale od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Na horách naměříme maxima kolem 26.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: Provoz brzdí stále na D7, D4 i Pražském okruhu.
11: 40 minut naberete v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu. Popojíždět budete od 13. po 9. kilometr. V koloně se navíc stala nehoda motorky s osobním autem na kilometru 13. 10 minut ztratíte na D7 v obou směrech u exitu Ruzyně. I tady za to můžou práce na silnici. Se zdržením počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Na vině je silný provoz, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: A krátce po 10. hodině startuje vysílání Frekvence 1 s Milanem Bílkem.
8: Ano, je to tak zcela výjimečně a přesto rád s vámi. Tak vám přeji hezké léto, hezké prázdniny a já nevím, co všechno ještě startuje nám další týden a má to být alespoň, co se léta, další víkend snů, pravda trošku horko, ale já doufám, že vy to s námi zvládnete. Tak, co pro vás mám, samozřejmě poslední slovo, to pojedeme v této hodině, také vaše narozeniny a jako vždycky tu nejlepší muziku. Oasis, Avicii a teď i Debbie. A...

0: Don't Look Back in Anger a tohle byla ta velká hymna 90-kového Britpopu, to byly Oasis, máme 15 minut po desáté. Já si říkám, sotva jsme stačili vyvětrat, tak už zase dneska tropy, tak na sebe dávejte pozor, protože teploty se budou dneska šplhat hodně, hodně vysoko. Každopádně tento týden nám nabídne jednu velkou nebeskou podívanou, je to krásná schoda, která tady bude ve středu 12. se totiž odehraje taková mimořádně astronomická noc. V podvečeru vidíme v Česku výrazné částečné zatmění slunce, kdy bude zakryto skoro 90% kotouče, které na jeho západě Evropy vyvrcholí jako úplné. No a hned v noci pak na to úkaz naváže každoroční maximum meteorického roje Perseid. Jo? Takže v jeden den máme zatmění slunce a do toho Perseidy a vzhledem k tomu, že měsíc bude v novu, tak ta noc bude víceméně úplně tmavá, to znamená, že ty, jak jim říkáme, padající hvězdy by měly být patrnější než kdy jindy. Tak se na to jako soustřeďte, udělejte si čas, jestli máte volno a prázdniny, tak si k tomu nalejte třeba dvojku dobrého bílého, to bych udělal já, ale nemůžu, protože tady budu v rádiu a to já nedělám. Dejte si k tomu dvojku bílého a pozorujte tu nádhernou nebeskou podívanou. Ať vám to přinese štěstí, třeba. Už za chvíli Vanestovy věci, anebo Leony, Don't Worry.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: ale bylo to nezapomenutelné kouzlo a Varastovy věci před půl jedenáctou, tak ještě jednou hezké pondělí. A jestli máte chuť si ho udělat ještě lepší, tak mi klidně napište, pokud slavíte narozeniny, co byste si přáli, případně komu byste co přáli, protože někdo z vašich blízkých, někdo z rodiny má dneska svůj velký den, tak jestli chcete, my mu díky spolupráci s vámi dokážeme popřát přes éter. Takže napište na 736 300 444. A za chvilku taky zmíním velkou italskou legendu Drupiho, který dnes má svůj den, tak za pár minut. Před námi Nelly Furtado a taky Martin Garrix a teď doprava.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: 30 minut naberete v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu. Popojíždět budete od 13. po 9. kilometr. 10 minut ztratíte na D7 v obou směrech u exitu Ruzině. Tady za to můžou také práce na silnici. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Na vině silný provoz. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina. We'll be right back.

Fading like a flower a do toho vlastně už dopoledního pařáku tahle jistota od skupiny Roxette. Máme 10 minut po půl 11. 10. srpen. Já jsem rád, že jste napsali a přihlásili se taky o své narozeniny. Dobrý den, zahrajte prosím cokoliv mému manželovi, který má právě dnes narozeniny. Chci mu popřát všechno nejlepší, mám ho moc a moc ráda. A ať se brzy vykurýruje, je tady psáno. Tak napsala Monika. A ještě jedno přání. Ahoj, zahrajte prosím nějakou písničku pro nás všechny, kteří vás posloucháme v práci. Tak velmi rád a taky velmi rád zmíním italského zpěváka, který má dnes narozeniny, vlastně má jménem Giampiero Anelli. Narodil se právě 10. srpna 1947 v italské Pavii. O koho se jedná? Ano, je to Drupy, jak jsem říkal, je to jeho pseudonym. Původně se vyučil, že byl jako instalatér, to je zajímavé, proslavil se hlavně tím typickým chraplavým hlasem a italskými baladami a ten velký úspěch získává už v roce 1973 písní Vadovia. Ale u nás byl nesmírně populární a to díky duetu s Hanou Zagorovou. No, to jsou vzpomínky. Tak to byl Drupy, oslavenec, chlapík, kterému je dnes 79 let, tak především pevné zdraví. A to i vám, jestli to máte dnes, měli jste to včera, případně slavíte narozeniny v tomto týdnu. Tak všechno nejlepší a dávejte na sebe pozor v tom horku. Za chviličku s Katkou nové zprávy a před nimi třeba Robert Miles nebo opět Radeček, bratři.

0: písní a to byl Dermot Kennedy. Po 11. hodině vám vezu třeba hit Baker Street. Pro vás po zprávách taky Spice Girls. A nebo Kygo, Save My Love. I'm saving my love for somebody.
1: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
4: Já přeju hezké dopoledne. V Praze dnes dopoledne při tlakové zkoušce prasklo potrubí a zabilo člověka. Írán se neobává nové obranné dohody mezi Saúdskou Arábií, Tureckem a Pákistánem a se zdržením počítejte na Pražském okruhu. V pražských Stodulkách dnes dopoledne při provádění tlakové zkoušky prasklo potrubí, uvedla na síti X policie. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden ve velmi vážném stavu, potvrdila mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová. Neštěstí se podle policie stalo v ulici U jezera. Poštová uvedla, že záchranáři na místě pečovali o tři muže. Jeden byl v kritickém stavu a další na místě zemřel. Ten třetí je ve velmi vážném stavu a je lehce zraněný, řekla. Alergikům teď vrcholí sezóna vysoce agresivního pylu peleňku. I přes extrémně teplé počasí dlouhodobě klesá množství pylu travin. Hodně však ve vzduchu zůstává pylu kopřiv nebo spory plísní.
5: V příštích dnech můžeme čekat nárůst pylu ambrozie. Blíží se totiž vrchol její sezony. Šíří se hlavně v teplejších oblastech, jako je třeba Polabí. Nejvíc na Mělnicku nebo Litoměřicku. I v okolí Hradce Králové a Pardubic. Potom i v Praze, Brně a Ostravě. Ambrozie patří mezi byliny. A na největší výskyt pylu travinci zase dejme pozor v jihočeském i západočeském kraji. Ládě Jakub, Frekvence 1.
4: Írán se neobává nové obranné dohody, kterou podepsali v pátek Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán, tedy tři převážně sunnitské země. Podle agentur to dnes řekl mluvčí iránské diplomacie Esmail Baghaei. Dohoda podle něj reflektuje změnu vnímání Spojených států v regionu. Představitelé zemí, které dohody podepsali v pátek, tvrdili, že pakt není namířen proti nějakému dalšímu státu. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupili na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila páté místo s časem 53.77, zaostala jen o 27 setin sekundy za svým českým rekordem z předloňského mistrovství Evropy v Bělehradu, kde na této trati zvítězila.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploměr dnes opět bude ukazovat hodnoty od 31 do 36 stupňů Celsia. Bude polojasno až oblačno, dopoledne přechodně i skoro jasno. Naopak odpoledne se od západu ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Zatím i na dálnici D1 je poměrně klid, i zatím Brnem projdete bez větších komplikací. Zdržení je tam pouze v řádu několika málo minut ve zúžení, kde se pracuje na silnici na napojení na dálnici D2. Kde se ale zdržíte výrazněji, tak to je Pražský okruh. Tam je totiž hlášen silný provoz od 4. až po nějaký 20. kilometr směrem k letišti. Celkem tam necháte kolem 15 až 20 minut. No a počítejte také s dopravní nehodou, která se stala u sjezdu z dálnice číslo 7 na Prahu, a to konkrétně až u napojení na Pražský okruh. Je tam sražený nákladák s osobním autem. Tak šťastnou cestu, teď už se o vás opět postará Milan Bílek.
0: Hezké dopoledne vám přeji, tak starat se o vás budu taky s naším dalším kolem posledního slova. Vezmu vám hezké tisíce, takže za pár desítek minut si dáme to další kolo pro ten dnešní tropický den, který je tady. Spice Girls, Shakira, teď je Mekki a David a Nejsi sám.
6: Že chodím jak tieň, som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Spice Girls, tohle bylo to další kouzlo 90. let a velmi slavná kapela s hitem Viva Forever. Tak byť máme už 11. 10. srpna právě dnes, tak vypadá to, že v rámci festivalu a kultury a koncertu léto zdaleko neřeklo poslední slovo. A když se dívám na to, co nás čeká v tom následujícím týdnu, tak tady vidím několik velmi významných hudebních a taky kulturních festivalů, včetně Trutnov Open Air Festivalu v Trutnově, taky Keltské noci ve Vysokém nad Jezerou anebo Rock Castle v Moravském Krumlově. No a co se Prahy týká, tak máme tady letní Letnou, znamenitá akce, už s poměrně velkou historií, je to Mezinárodní festival nového cirkusu, divadla a akrobacie. Tak kdyby náhodou jste si říkali, kam a na co ono je pořád z čeho vybírat, tak si udělejte radost. No, já doufám, že vám je třeba udělám už za chvilku, bude to bez nápovědy, ale přesto dáme si další kolo posledního slova, to znamená to třetí kolo a za pár minut je to tady, tak se těším na to vaše typování, hádání z muziky Jennifer Page nebo Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Libinom Prayer, to byly Bon Jovi a začátky téhle slavné kapely jsou stejně nejlepší, tak to jsme sáhli do 80. Za chvilku i Marek Ztracený, to se mi líbí, taky Die Do Here With Me, ale teď je to na vás.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak máte-li chuť, volejte, no a my tady máme krásné peníze, já mám pro vás hned několik tisíc, je jich 17 a když uhodnete, tak tyhle peníze samozřejmě získáváte na to vaše nejlepší léto, tedy prázdniny, já to ještě jednou zkontroluji. Tak dnes máme pondělí a skutečně je to tak, mám pro vás 17 tisíc a když to dáte, přidám ještě 500 korun a dáme poslední slovo herečky Petry Hřebíčkové. Tak kdo nám volá? Frekvence Danilán, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Hanka z Brodku u Přerova.
0: Dobrý den, Hanko, jak se máte v tomhle padném létě?
3: Dobře celkem.
0: Dobře, někde ve stínu doufám?
3: No, doma. U sporáku zavařujem a podobně.
0: No to je krásná činnost. A dovolená byla nebo nebyla, nebo bude? Jak to
3: teprve má? Teprve bude.
0: Já jsem zvědavý, kam vyrážíte, někam k moři?
3: Jo, a chtěli bychom na Krétu.
0: Na Krétu.
3: A nebo do Turecka, ale spíš tu Krétu.
0: Tam je krásně. Ať vám to klapne. Tak když dovolíte, tak já vám zopakuji to, co hádáme, tedy tu neúplnou skoro větu Petry Hřebíčkové a vy doplňte poslední slovo. Ano?
3: Ano.
0: Tak jo, tady to je.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Tak co si tato dáma přivezla z dovolené v Dánsku? Jedno slovo je třeba doplnit.
3: Lékořici.
0: Lékořice. Jak vás to napadlo?
3: Nevím. Já tady mám poradce tatínka, tak jsme dali hlavy dohromady. Zkoušíme, no.
0: Tak... No, to chápu. Tak já vám posílám odpověď, vám i tatínkovi. Ano?
3: No, ano, děkuju.
0: Je to špatně, je mi líto. No,
3: nevadí.
0: Tak já vám přeju hezké zavařování, krásnou Krétu, mějte se báječně, zdravím tatínka, hezké léto. Jo?
3: Vám taky,
0: mějte se, díky, naslyšenou. Tak my přidáme další 500, no a já těch 17 500 posílám do toho odpoledního kola. Tak, je tam zase o něco víc a držím vám samozřejmě palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A ještě si dáme dopravu, jak nám to jede?
5: 15 minut naberete v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu. Popojíždět budete od 12. po 9. kilometr a 20 minut ztratíte na Pražském okruhu u Černého mostu ve směru k D8. Kolona se táhne od Lanového mostu přes celou Novopatskou ulici, kde kolona končí. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Tak ať vám to jede a teď ještě jednou ten víkend, respektive velký koncert Marka Ztraceného. Byli jste? Tak teď si na něj vzpomenete. To se mi líbí.

Make a Street Undercover s velkými témy Garyho Raffertyho po půl 12. Určitě jste si všimli, že vlastně každé léto a každé prázdniny mají nějaké to zvířátko, když to není třeba žralok v Chorvatsku, tak to je nějaká šelma na Slovensku, případně v Krkonoších. Co tady máme letos? Letos je tady velký hit a to je ta prý puma, která pobíhá nejčastěji po jihu Čech v oblasti Táborska, Českobudějovická, a tam dál probíhá taky pátrání po velké černé kočkovitě šelmě, kterou prý lidé v uplynulých týdnech opakovaně spatřili. No a ono se neustále objevuje, že to je černá puma, ale ono jako z biologického hlediska je tento název naprosto vedle, protože puma není zaprvé nikdy černá. No a pokud tedy jde o exotickou šelmu, pak by muselo jít o černého pantera, tedy formu levharta nebo jaguára. Tak konec to má zatím otevřený. Dál a dál se nahlašují různá místa, kde prý toto zvíře bylo. Třeba okolí Soběslavy. První nahrávky na mobil zachycují tohle zvíře na poli pocházející právě odsud. Pak tady máme třeba velice na Táborsku. Podle hlášení občanů si zvíře dokonce objelo na hrázi místního rybníka. Pak bylo taky viděno v Hosíně. Tam se objevují i svědectví o mladé šelmě, což situaci dále komplikuje. Takže nahlašování čas od času pokračuje. Chytré hlavy říkají, že to prostě není nic z toho, že to není ani levhart, ani jaguar, ani černá pumata, ani náhodou. A že je to celé nějaký fake, případně lidé vidí kočku, případně upraví fotografie a případně chtějí ti, kteří nahlašují, aby tenhle seriál pokračoval. Nevím, jak bude pokračovat dál, jaký to bude mít konec, ale vzhledem k tomu, že léto je před námi a měsíc srpen taky, tak nám to ještě nějaký ten pátek vydrží. Tak si počkáme na finále. Za chviličku 12. hodina mám pro vás i Rager, Ricky Martin a Meja a taky Miraja Drahokana.

0: do France a to byl Mike Oldfield po 12. popolední Whitney Houston. Dál pro vás Heart Alone. A nebo DJ Bobo.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
4: Já přeju hezké poledne. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. Sucho není jen ve střední Evropě, trápí celý starý kontinent a zdržíte se na Pražském okruhu. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, z červnových 4,8%. Úřady práce evidovaly 367 346 uchazečů o zaměstnání. To bylo o 11 000 více než o měsíc dřív. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky ale jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Sucho není jen ve střední Evropě, trápí prakticky celý starý kontinent. Velmi sucho je i v oblastech, které byly vždycky známé srážkami nebo velkými řekami. To řekl Frekvenci 1 hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Problémy jsou i třeba v jižní polovině Anglie, kde je velmi sucho. Francie celá, Španělsko, to už je taková tradiční lokalita, ale táhne se ten pás přes Alpy, střední a východní Evropy. Další velmi významně vlastně postižené oblasti jsou Maďarsko, východní Polsko, Bělorusko, Ukrajina, povodí velkých řek, Dunaj a celý zdroj Rýna.
4: Například ve vodní nádrži Orlík klesla hladina o 11 metrů a místy se objevují zatopená stavení, která leží na dně přehrady. V den svých 94. narozenin dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor románu Milenci a vrazi a Mladý muž a bílá velryba později psal i sci-fi romány. Řada jeho knih byla později také zfilmována. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Vyřazený se přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: A dnes bude opět teplo 31 až 36 stupňů Celsia. Očekáváme polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se potom od západu můžou ojediněle vyskytovat přehánky a nebo také bouřky.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Zdržíte se na Pražském okruhu v menší koloně, která se táhne od 4. po 20. kilometr. Kvůli hustému provozu necháte v ní ale maximálně 5 až 10 minut. Menší zdržení je taky na dálnici D1, a to ve směru na Prahu, od 25. na 23. kilometr ve zúžení, kde se pracuje na opravě mostu. No a menší kolona je taky stále u Brna kvůli hustému provozu. Do ní vedete zhruba na 180. kilometru. Popojížit budete po 200. kilometr. Zdržení je také ale maximálně na 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu pokračuje opět Milan Bílek.
0: Příjemné poledne vám přeji po víkendu, v pondělí, tak vzhledem k tomu pořáku, který tady máme, tak bych radil zpomalit, nikam nechvát a samozřejmě nejlépe ve stínu. Ale myslím, že v tom všichni máme praxi za ty minulé tropické dny, které byly a které, jak se dívám, ještě budou. Tak za chviličku pro ty z vás, kteří by chtěli vyrazit jeden zajímavý tip na výlet od Toma Fíly, teď po 12. Eddie Kirkian nebo Lady Gaga.

0: have nothing. To byla Whitney Houston, zpívalo jí to prostě skvěle. Máme krátce po 12. hodině a nešetříme celé prázdniny, tipy na výlety a to má pod palcem Tom Fila. A my jsme pro vás objevili další mimořádné místo, skvělou zříceninu.
1: Hezké poledne přeji a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Tak dnes jsem vyrazil na zříceninu hradu Bischofstein. Tu najdeme nad městem Teplice nad Metují. Tam se nachází malá obec Skály, kde jsem nechal auto. No a odsud už jsem sešel malebnou cestičkou k Černému jezírku. A přiznám se, já si ho celé obešel, protože to jezírko je zasazeno mezi pískovcové masivy a les a působí neuvěřitelně romanticky. No a pak už jsem jen zhruba 20 minut stoupal do strmého kopce, ale tu a tam ze zábradlím a i s nějakými těmi schody, které nám samozřejmě po cestě uleví. V každém případě zřícenina hradu Bischofstein je naprosto kouzelná a romantická a je to takový ten typický skalní hrad, kde se nám třeba ještě zachovaly zbytky valeně klenutého sklepa, který působí opravdu monumentálně. K vidění jsou tady i zbytky studny, která sice už není hluboká, ale člověk si tak dokáže představit, jak to tady celé mohlo vypadat. Jinak je tady spousty místností, které byly vytesány přímo do skály a nemohl jsem opominout a musel jsem si vlézt i na samotný vrchol. Tam je to se zábradlím a se schodištěm vytesaným do pískovcového masivu a ty výhledy naprosto fantastický a překrásný. Stolová hora Ostaž, Broumovské stěny, Javoří hory, ale i vzdálené Orlické hory. To vše dnes bylo vidět. No a pokud jsem to dobře poznal a rozpoznal, tak byly vidět i polské stolové hory. Ten dnešní výlet rozhodně stojí za to a pokud si to někdy namíříte do Adržpachu, tak rozhodně zříceninu hradu Skály Bischofstein nevynechte. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a ahoj.
0: Tak hezké výlety vám přejeme. Za chvilku Petr Jablonský, včera byl úžasný ve svém liveu. Koho jste chtěli slyšet, už vám to vezu. Taky DJ Bobo a nebo Alvaro Soler, La Cintura.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok.

0: Alone, a to byly Heart, a v roce 1987 právě tenhle hit dobil americkou hitparádu. A možná vás z téhle písně dodnes taky mrazí po zádech. Byl to výborný hlas N. Wilson a velká rocková balada, která léčila zlomené srdce. Za chvilku Bruno Mars, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. No a teď zpátky do včerejška, do víkendu, do času po 13. hodině. Tam byl Petr Jablonský. A koho jste chtěli slyšet?
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je na druhém konci?
2: Dobrý den, dobré odpoledne, dobré horké odpoledne. Na druhém konci je Jaromír ze středních Čech.
1: Jaromíre, já vás zdravím a rovnou se ptám, s kým byste si rád popovídal?
2: No, já bych asi si popovídal rád s panem Fialou, bývalým premiérem.
3: Ano, jistě, já vás zdravím, Jaromíre. Je to
2: dobrý
3: skvěle. Dobrý den.
2: Já bych potřeboval s vámi probrat jednu závažnou záležitost politickou letošního horkého léta.
3: Dobře.
2: A to je, jak pan prezident prohlásil, že by si přál, nebo že by se nebránil tomu, aby jsme se vrátili k monarchii. Jo? A my příznivci monarchie bychom to samozřejmě uvítali.
3: Ano, tak...
2: potřebovali bychom, abyste se zpátky dostali do parlamentu, abyste to parlamentní většinou prosadili do změny ústav. Co vy na to?
3: Tak je to velice dobrý nápad. Vidíte, že se říká, že pan prezident, že nemá tvůrčí nápad. Já si myslím, že to je velmi kreativní nápad a já se mu vlastně nedivím, protože pan prezident Pavel už dlouho nepřevlékl svůj šat a chtěl by zkusit něco nového. A chtěl by možná zkusit právě královat. A když se nad tím tedy zauvažuji, Pavel málem králem, to bychom tomu opravdu nasadili korunu. A já to jsem teda, za.
2: To teda asi jo, no, on to asi tak nemyslel, že by se stal králem.
3: Ale to víte, že to tak myslel.
2: Musím.
3: Tak já bych za to byl. Podívejte se, korunu nasadíme. K tomu hermelín přímo ze Sedlčan, originál hermelín. A mohl by moudře královat, to nemělo spojitého nic s ODS, ale já bych chtěl vyslat jasné signály, že my ho modře, respektive moudře podpoříme. Naschledanou.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
7: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
6: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
8: Souvislá kolona převážně nákladních vozidel vás zdrží na příjezdu po dálnici D2 z Bratislavy do Brna. Popojíždět budete, pokud jedete nákladní vozidlem již od 3. kilometru. A na pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště počítejte s hustým provozem a zdržením okolo 15 minut pro osobní vozidla. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Just the way you are. To byl Bruno Mars, 12 minut po půl jedné. Tak kapela No Name chystá svůj velký koncert na 12. prosince v pražské O2 aréně, kde budou hrát všechny své dosavadní hity a my se za nimi ohlížíme už nějaký ten pátek společně s jejich zpěvákem Igorem Tymkem. Tak tady je další příběh.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Tymko, dnes vám prezradím niečo o pesničke Elity. Je jasné, že keď má človek 40, trápi ho niečo iné, ako keď má 20. A my v No Name s obľubou tvrdíme, že úspešný muzikant by mal spievať to, čo žije, a žiť to, čo spieva. A tak vznikla pesnička Elity ako kulantný protest song skrze toho, že ľudia by fakt radi verili nejakým idolom, nejakým elitám, ale hold, aktuálne je ich sakra málo. Keď som prvýkrát Bráškovi Romanovi pustil túto pieseň, tak mu v aute hovorím: pripravený? Jasné, brácho, poďme na to. Ozvalo sa: chýbajú nám elity. Brata zatlačil do sedadla a hovorí: ty kokos, tak toto je iná sila. Hovorí mu: klíďo, píďo, Bráško, odvážnym sa človek nerodí, odvážnym sa človek stáva. Elity pre poslucháčov rádia Frekvence 1.
4: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec.

0: Celebrity a No Name známe před 13. hodinou, tak za chvilku X&Lex, Puberťák, Lick Lee, Flow Rivers a taky nové zprávy o 13. hodině.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: a budeme jít spolu, spolu s Mikaelem.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler
1: a mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžkej a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A pak to už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
7: Že nic neřešíš.
6: Přesně.
7: Proto jsme vybrali auto ESA.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra.
9: Já přeju hezký a hezké odpoledne. V pražských Stodulkách dnes zemřel při provádění tlakové zkoušky jeden muž. Německo očekává od Itálie a Řecka, že budou přijímat migranty, kteří vstoupili do Evropské unie v těchto zemích. A zdržíte se na pražském okruhu. V pražských Stodulkách dnes dopoledne při provádění tlakové zkoušky prasklo vodovodní potrubí, uvedla policie na síti X. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden je ve vážném stavu, řekla mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová. Neštěstí se stalo v ulici U jezera. Potrubí podle policie prasklo v podzemí. Podle mluvčího firmy Pražské vodovody a kanalizace Tomáše Mrázka se nehoda stala na potrubí, které si pronajímá od města. Sucho rozjíždí kamiony po velké části Německa. Zákaz jízdy kamionů v neděli kvůli pozastavené lodní dopravě už padly ve 4 německých spolkových zemích. Opatření potrvají několik týdnů.
10: S nedostatkem vody se potýkají řeky v celém Německu, nejvíc ale Rýn, Dunaj a Labe. Minima trhají 200leté rekordy. Státy tak povolují nedělní jízdy nákladních vozidel zatím na srpen. Týká se to zemí severní Poríní, Westfálsko, Poríní Falc, Dolní Sasko a Sarsko. Všechny 4 leží na západě Německa, prvními 2 z nich protéká právě Rýn. O uplynulé neděli tak mohli na cestu po německých dálnicích poprvé po dlouhé době vyrazit kamiony. Situace se suchem se podle předpovědi odborníků ale jen tak nezlepší. Láďa Jakub, Frekvence 1.
9: Německo očekává od Itálie a Řecka, že budou přijímat migranty, kteří vstoupili do Evropské unie v těchto zemích a pak se přesunuli na německé území. Uvádí to dnes italská agentura a deník La Repubblica s odkazem na prohlášení mluvčího vlády v Berlíně. Podle italských úřadů zatím Německo od 12. června, kdy začala platit nová unijní migrační pravidla, nepožádalo o žádný přesun. Dokument Evropské komise citovaný médii ale uvádí, že Itálie povinnost v několika případech nesplnila. Trenéři v první hokejové lize si budou moci od nadcházející sezóny vzít výzvu pro nedovolené bránění brankáři a získají tak možnost změnit verdikt o platnosti inkasované branky. Oproti extralize ale budou mít možnost pouze v tomto případě, zejména s ohledem na technické možnosti na jednotlivých stadionech. Český svaz ledního hokeje, který první ligu řídí, o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
9: Dnes teploměr opět ukáže místy až 36 stupňů Celsia, bude spíš polojasno, místy stále skoro jasno. Odpoledne k večeru potom od západu bude ojediněle přibývat oblačnosti a můžou se ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
9: Na pražském okruhu je stále hustý provoz, a to ve směru k letišti. Od 10. po 20. kilometr necháte zhruba 10 minut v koloně. Na 10 minut je potom kolona taky na dálnici D1 před Brnem. Začíná na 191. a končí na 196. kilometru. V opačném směru se zdržíte asi 5 minut. No a s menší komplikací potom počítíte taky na dálnici D2 při příjezdu do Brna. Na posledních 5 kilometrech je hustý provoz a necháte tam taky 5 až 10 minut v koloně. Tak šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
0: Příjemné odpoledne vám přeji v pondělí. Co je na spadnutí, tak to je taky atletické mistrovství Evropy v Birminghamu. Tak my si dáme takový přehled, krátký přehled s tím nejpovolenějším, a to je Aleš Svoboda. Už za malou chvíli živě spolu s ním. Teď YouTube, je tam Nikita nebo Prej.

0: byly to YouTube, sekundovali nám tady takhle po 13. hodině. Tak, no a my si dáme sport, protože od dnešního dne až do neděle bude v anglickém Birminghamu probíhat atletické mistrovství Evropy, o největších nadějích české výpravy nebo i o největších hvězdách celého šampionátu dáme právě teď řeč s kolegou Alešem Svobodou. Tak, Aleši, přeji hezké odpoledne, zdravím.
1: Ahoj Milane, hezké odpoledne sobě posluchačům.
0: Tak jak nabitý z pohledu velkých hvězd letošní evropský atletický šampionát vlastně je?
1: Uklidění bude spousta velkých men, v akci je třeba 10 úřadujících světových šampionů z loňského roku a 6 olympijských vítězů. Těmi největšími hvězdami jsou pro mě švédský tyčkař Armand Duplantis, norský vytrvalec Jakob Ingebrigtsen nebo řecký dálkař Miltiadis Tentoglu. Všichni tři brali zlato na olympijských hrách v Paříži a budou shodně usilovat o čtvrtý titul na mistrovství Evropy za sebou.
0: Do Anglie měří taky 52 českých atletů. Jak silnou výpravu Češi na šampionát vlastně posílají?
1: Já bych řekl, že silnou. Určitě je tam několik jmen, které si myslí na medailové příčky. Nejžhavějším želízkem je čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, druhá žena letošních evropských tabulek. Výřka Štefela vlastní třetí nejlepší letošní výkon a navazuje na bronz loňského mistrovství světa. No a naděje si vezou třeba i sprinterka Maňasová, Štěpař Vadlejch nebo Koulař Staněk. Chybět ale bude dálkař Juška kvůli nataženému svalu a je to škoda, protože teď měl parádní formu a hodně se zlepšoval.
0: Aleši, já bych se zastavil hned tu prvního jména, které si zmínil, to je čtvrtkařka Lourdes, která je uřádující hlavou mistryní světa z letošního roku. No a tak jako pojďme spekulovat, může myslet i v Birminghamu na ten nejcennější kov?
1: Proč by ne? Má nárok na velké ambice a nezříká se jich. Několikrát si této sezóně zlepšila osobní rekord a lepší čas než ona má letos na čtvrtce pouze norka Henriette Jägerová. Lourdes byla hodně vidět na prestižních mítincích Diamantové ligy, byla na nich třikrát druhá a jednou třetí. Sama atletka si věří, že by cenný kov mohl klapnout, ale současně se jí daří nepodlehnout nějakému velkému tlaku veřejného mínění, takže budeme to sledovat, budeme to evidovat, ale šanty jo.
0: Budeme každopádně držet palce, já moc děkuji za informace a přeji hezké odpoledne, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jenom doplním, že rozběhy běhu na 400 metrů se konají ve středu, finále přijde na řadu v sobotu večer. Už za chvilku Robbie Williams nebo Michael a spolu.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Můj doktor se mě pýta, koviš pony broky v těle máte?
2: Koviš pony broky? Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vlastně jako nepostřelil, ne?
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
7: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: Passion Fruit prostě patří k létu a k prázdninám, stejně jako radiokempy, které pro vás máme. Co mně přijde skvělé, že na žádný radiokemp nám ještě nezapršelo, bylo skvělé. A když se dívám na předpověď počasí na středu, kde pro vás máme tu další štaci, ono by to zase mělo klapnout. Takže kdybyste chtěli, tak my jsme pro vás u skvělé Vranovské přehrady na jihu Moravy a tam spolu s námi tou největší hvězdou bude Xen Lake, jeho vystoupení mezi 19. a 20. hodinou a samozřejmě celé odpoledne pojedeme rádio, soutěže a jako vždycky tentokrát to budeme pod palcem Jana Knížková a taky Vojta Jeffler. Tak ano, tuto středu, následující středu, 12. srpen, frekvence 1 Xen Lake u Vranovské přehrady, doražte osobně, to nám udělá vždycky radost největší.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A pojďme na silnice, lehce po půl druhé, jak to jede?
3: Kolona vozidel z důvodu hustého provozu a omezení vás zdrží okolo 10 minut na dálnici D1 u Brna mezi 192. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. A na Pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště počítejte s hustým provozem a zdržením. Z důvodu kolon může docházet k blokovému odvahování v tunelech Cholupice a Lochkov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Šťastnou cestu a teď Lupska Palvy, Forget Me.

Never Gonna Give You Up, to bylo Rita Lee, který je dorazil v červenci roku 1987 a bylo to hodně radosti, bylo to v časech, kdy jste si dobré džíny mohli koupit v Kuzexu od 130 do 200 bonů, ale byli. A k tomu hrála tahle skvělá píseň, která je vlastně miliardová, protože oficiální videoklip na YouTube překonal hranici 1 miliardy zhlédnutí a na Spotify překročil miliardu streamů. Klasik by řekl, kdo z vás to má. Tak já se na vás těším po 18. hodině, dáme si další srpnový večer, no a po 14. Jana a Vojta, tak užívejte, posíláme třeba Cher, anebo Jelen za tebou.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: 14. hodina před námi, hezké odpoledne přejeme.
1: Wow.
0: Co je?
1: Víte, co se stalo?
0: Ne.
1: Já jsem si sem teďka sedla po Milanovi Bílkovi a no. On to má tak vohulený.
0: On je hluchej, ne?
1: No ale úplně.
0: Já jsem ho potkal na terase a říkám čau Milane, co?
1: A hulilou to.
0: Ušima.
1: Tak, kouřilo se z něho. Přátelé, my jsme rádi, že jste rádi a že jsme všichni rádi, co budeme hrát po 14.
0: My jsme tak rádi, že zahrajeme třeba Kelly Clarkson.

0: budou zprávy. Za chvilku.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Ondra Albrecht s nimi, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Červencová nezaměstnanost v Česku se po 10 letech vrátila na 5% hranici. V Břeclavi silničáři otevřeli nový most přes řeku Dyji a zdržíte se na Pražském okruhu. Červencová nezaměstnanost v Česku se podle analytiků vrátila na 5% hranici po 10 letech. Její nárůst není překvapením, protože se v létě utlumují náborové aktivity firem a do evidence na úřadu práce se postupně dostávají absolventi škol. Ve zbytku roku by měla zůstat stabilní, shodují se. Nezaměstnanost stoupla na 5% z červnových 4,8%. V Břeclavě silničáři otevřeli nový most přes řeku Dyji. Stavba za asi 90 milionů korun bez daně leží na vytížené silnici číslo 55. Silné dopravě by mohlo v budoucnu ulevit i obchvat Břeclavy. Teď se hledá zhotovitel. Proč je obchvat důležitý a čemu pomůže, řekl starosta města Svatopluk Pěček.
6: Auta, co budou jezdit do průmyslové zóny, jezdí teď přes město, nebudou muset přes město. A myslíme i na okolní obce, protože dneska kamiony musí jezdit přes Kostice a Tvrdonice kvůli podjezdu u nádraží, který je nízký. No a když bude obchvat, tak už ty kamiony tam nebudou muset. Takže my spolupracujeme s okolními obcemi a myslíme i na ně.
5: Výběrové řízení na stavbu za asi 3,5 miliardy korun prodlužují dle ředitele brněnského ŘSD Davida Fialy také dotazy uchazečů. Krátce po vzlétnutí se na pražské letiště v Rozině muselo vrátit letadlo směřující do izraelského Tel Avivu. Boeing 737 MAX od společnosti Smartwings měl totiž závodu na motoru. Na pražském letišti byla kvůli přistání letadla vyhlášená plná pohotovost.
7: Do akce vyjeli letištní hasiči i záchranáři spolu s pražskými hasiči. Provoz na letišti v Rozině byl přerušený a některé lety byly odkloněné, mimo jiné na letiště do Brna Tuřan. Všichni podle mluvčí letiště postupovali podle klasických předpisů. Na palubě se v tu chvíli nacházelo 189 cestujících a 6 členů posádky a všichni jsou v pořádku. Nezmíněný let bylo později nasazeno jiné náhradní letadlo. Láďa Jakub, Frekvence 1.
5: Barbora Semanová i Barbora Janíčková postoupili na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Semanová v rozplavbách obsadila 5. místo s časem 53,77, zaostala jen o 27 setin sekundy za svým českým rekordem z předloňského mistrovství v Bělehradu, kde na této trati zvítězila.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Teploty dnes můžou poskočit opět až na 36 stupňů Celsia, na horách bude o 10 méně. Bude spíše polojasno až zataženo. Odpoledne a večer potom od západu čekáme ojediněle výskyt přehánek a nebo bouřek.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: 20-minutové zdržení je na Pražském okruhu směrem k letišti od 4. po 20. kilometr. V opačném směru je provoz výrazně řidší. Zdržíte se taky na dálnici D3, a to konkrétně ve směru na Tábor na 14. kilometru. Na D1 jsou potom kolony v obou dvou směrech před Brnem. Od Prahy začínají na 191. a končí na 196. kilometru. Od Vyškova potom začínají na 204. a končí na 196. kilometru. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Teď vám k tomu už budou hrát Jana s Vojtou.
0: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině, tak jenom ke zprávám krátce, jo. Řídký provoz je super.
5: Tak když je hustý,
0: když je to,
5: tak
0: když je to někde řídký.
4: Já teda nevím, jestli řídký je to správné s adjektivum.
5: Jako. Okay, dobře.
0: Já myslím, že v tomhle počasí se to prostě jako, to se hodí. To
4: dá se říct třeba jako slabší provoz.
5: Tak já jsem prostě chtěl jako mít jako opozit, jako protiklad hustý.
0: Dobře si uvažoval, prostě řídký provoz je v pořádku.
4: Ano, a teď to bude hustý.
0: Tak šťastnou cestu.
4: Dobrý den.
3: Jana Knížková a Vojta.

0: Posloucháte Frekvenci 1, hezké pondělní odpoledne, 14 hodin, 11 minut, přesný čas. Je sucho, je velké sucho.
1: To jsme si všimli.
0: Já třeba dneska, když jsem jel vlakem, tak jak se jede z Vysočan tady na hlavní nádraží, tak se jede pod
1: tak to tako... praskalo úplně.
0: No, za prvý to praská a pod
1: Pražce, dunca jde, pravdě.
0: A furt se to tak jako divně kýklalo, ten vlak, no. Ale jede se tam pod takovou loukou a ta byla vždycky tak jako živě zelená a teď je úplně žlutá.
1: Já, jo.
0: A na Slovensku na to přišli, jak bojovat proti suchu. Tam v Martine, v tom městě, před budovou Matice Slovenské, jim uschnul živý plot a oni... místo toho, aby ho odstranili a vysadili nový, tak ho nastříkali zelenou barvou.
1: Jako ty Slováci jsou prostě jako vždycky o krok napřed.
0: Hele, jako geniální řešení, koho by to napadlo. Prostě zelený primalex a jedeš, jo. Ale mně to přišlo...
1: Myslíte řešení na sucho, jo? To je řešení spíš na barvu, jako. Nebo řešení na oko.
0: Takhle, jako rozhodně ta barva bude stát méně než ta voda na nový rostlinky, jo.
1: No.
0: To je tak, že vlastně je to úsporný řešení. Ale
1: oni... Podle mě tam mají stejný odborníky, jako máme my.
0: Podle mě se sloučili ministerstva životního prostředí.

0: 14 hodin 15 minut k tomu. Pojďme ještě zavzpomínat na víkend. Tenhle byl takový pestrej, teda co se toho našeho víkendu týká.
1: To máte dobrý. Já jsem včera nebyl schopný ničeho.
0: Jako z toho tepla?
1: Jednak se mi zase kously záda. A druhá, jak jsem se vlastně večer, protože včera bylo fakt hrozný horko tady u nás kolem Prahy, jsem se cítil jak takový to předvařený jídlo, víš, jako dát se na 4 hodinky do mikrovlnky, tak jsem k požívání.
0: Takový divný dusno bylo, no, bylo. Já jsem to snad nejvečer, jo, takový to dusno, jak se ti v tom blbě dýchá, ale my jsme v sobotu večer vyrazili za písničkou.
1: Jejda.
0: V Klášterci se konala taková akce pro všechny generace, prostě jsme si říkali, nebudeme sedět doma, tak půjdeme tam do místního letního kina a hrál tam DJ Martin Hrdinka.
1: Tahle legenda, kterou poslouchal už můj děda v nočním mikrofonu.
0: Ano, a bylo to hrozně vtipný, protože jsme se nějak jako povídali tam mezi známýma, jestli vlastně vůbec vědí, kdo je Martin Hrdinka. A oni to jako nevěděli, ne? Já si myslím, že to je jméno, který tak nějak prošumělo a už je teď jako známý, nebo respektive a známý asi trošku, ale už se ví jenom tady v těch moderátorských kruzích o Martinovi Hrdinkovi. No každopádně tak tam byla, že jo, byla tam Digina, do toho tam asi v 10 hodin nastoupili 4 muzikáloví zpěváci a herci a odspívali několik songů z Pomády, tak to bylo jako strašně fajn. A pak se začala ta Digina a takže jsme jako zapařili a bylo to dobrý.
1: Ale on pořád funguje, on pořád vysílá Noční proud.
0: Vážně jo?
1: No jasně.
0: Jako na veřejnoprávním?
1: Ano.
0: No vidíš to. A on to jako vypadá vlastně pořád stejně. On dělal i na Evropě 2, mám pocit, ne?
1: Já mám pocit, že byl u těch začátků.
0: U těch začátků.
1: A že o tamto se to všechno potom tak jako různě rozprchlo, jako na jiný stanice, ale že on je opravdu taková ta... Když se na něj podíváš, tak já nevím, probudí se v tobě mládí.
0: Jsi starý, no.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Ští mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Frekvence 1.
9: To je to nejlepší z muziky.
8: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
9: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali ty

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: už je vedr, tak aspoň hudba ze severu. Aha, a Take On Me za 3 vteřiny bude 2:30.
1: Máme tady Ondru a ten nám nabídne zprávy. Tak uvidíme, jestli budou třeba o něčem chladným. Máš tam nějakou chladnou zprávu?
0: Osvěžující zprávy třeba, že bys pro nás...
2: Ani ne.
1: Ne?
2: Bohužel.
0: Skropíš nás tragédiemi.
1: Třeba. Pozor, počkej. Ježiš. Abych to jenom trošku, teda aspoň trošku schladila, tak můj kluk jezdí rád na ryby do Norska.
0: No, jo. A jede zase.
1: No úplně nejvíš, kam to jde. No. A představte si, že tam jim teď prší, fouká. Jen celé.
0: To je ošklivý.
1: 11 stupňů. Nemají se tam...
2: To se musí z mikinu, tyjo, nechápu.
0: Co je to mikina?
1: A kdo zbyl, legrace, jdem na zprávy.
2: Hezké odpoledne. Vodní toky v Pardubickém kraji vykazují na mnoha místech a měřících stanicích povodí Labe nízké průtoky. Někde je v řekách pouze pár centimetrů vody. K minimu se blíží také hladina vody v přehradě Pařížov. Vedení hlavního města opět vybralo v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Výsledek soutěže dnes schválili městští radní. Indonéští hasiči za podpory vrtulníků a dronů už 8. dnem bojují s rozsáhlým požárem v národním parku na ostrově Java. Plameny tam podle úřadu zničily už více než 500 hektarů porostu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona asi na 20 minut je na Pražském okruhu, za 5. kilometrem až po 20. kilometr ve směru na letiště. A také se zdržíte na dálnici D1 od Vyškova na 201. kilometru, zhruba na 10 až 15 minut, v opačném směru na 15 až 20, na 191. až 196. kilometru. Tak šťastnou cestu.
1: Dáme si příběh. Příběh buď pravdivý, anebo smyšlený.
0: Ano.
1: Tu jo, tady někomu vržou kolena. Co to bylo? Ondro, namaž to.
2: Promiň, už stárnu.
0: No, to víš, že on celý víkend zase křepčil na svatbách, tak je trošku použitej, no. To se ho teda...
1: Ty po každý svatbě vržeš.
2: Dřív jsem si po každý... No, na každý...
1: To je takový životní progres.
0: No, no, no.

0: Klok na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí, pojďme na pravdu nebo na blábol. Svádí to chodit k vodě tohle počasí, že?
1: No.
0: Pokud je někde voda ještě.
1: Takhle, lidi se koupou už jako podle mě ve vodách, do kterých by normálně nevlezli, no. Tak v tomhle počasí tam vlezou.
0: Hele, my máme někde na zahradě určitě, protože tam jsou, nebo někde kousek za naší zahradou, hnízdo vosíků. Vosík, to je taková ta vosa, ta prodloužená, jaký vysejí ty nohy.
1: Ta dublovaná. Taková.
0: No, ale oni jsou vlastně jako hrozně mírní, oni se tě vůbec nevšímají. Naopak jsou velmi užiteční, na rozdíl od těch mrch, který útočí, že jo. A oni normálně, my tam máme pítko. A oni se chodí koupat, oni přiletějí, lehnou si na tu hladinu a chladějí se.
1: Kam jinam, no.
0: Naberou vodu, odletějí, přiletí další, zase sebou flákne, že jo.
1: A to se stalo.
0: To je pravda. No. Teď ale pojďme na příběh, který je možná také pravda, a možná je to taky úplně jako výmysl. Jo. Dneska to bude o plavčíkovi, který zachraňoval každý den stejného člověka. Byl stál na Orlíku. Jo, prosím.
1: Zase Česká republika.
0: Ano, no, kde jinde. Na Orlíku.
1: A nebyl v sudě? Nebyl
0: v sudě. Byl, řekněme, ve složité situaci ten člověk.
1: Každé odpole... Ty louhovaný taky nebyly docela složitý. Pardon. Já strašně koukám ráda na ty kriminálky.
0: Ale tenhle příběh se opravdu stal, který popisuje, ano, bohužel. No. Každopádně, každé odpoledne kolem třetí na tu pláž přišel muž, položil ručník, sundal si tyčko, vlezl do vody, po 5 minutách začal křičet o pomoc. Tak plavčík ho pokaždé vytáhl, muž poděkoval, sedl si na ručník, rozlídl se, odešel a druhý den ve stejný čas přišel znovu. Jo. A jednoho dne si ten plavčík říkal, necháme ho trošičku potrápit, třeba si pomůže sám. Tak muž lezl do vody, ale na jiný místo. Jo. Plavčík čekal a najednou ten muž začal z té vody mávat, haló, pomoc. A ten plavčík přišel na ten břeh a říká, dej tam máte po kolena vody. Tak ten chlap vylez ven a ten plavčík se s ním dal do řeči. A říkal mu, proč tam chodí každý den? A ten pán mu začal vysvětlovat, že na tu pláž chodí kvůli své dceři, která pracuje jako plavčice, ale na druhé straně té pláže. A on jí chodil hlídat, protože měl podezření, že ta dívka se tam každý odpoledne schází se synem jeho kolegy z práce, kterýho on nemůže vystát.
1: A proč se topil?
0: No, protože on nejdřív vypozoroval, že za ní opravdu ten kluk chodí. A pak začal vždycky dělat tady ten teátr, aby ona si ho všimla a přestala se věnovat tomu klukovi.
1: Aha.
0: No. Dcera si ho nikdy nevšimla, taková poznámka počera.
1: Dcera by ho nechala utopit. No, to se ti mi zdá jako úplná blábol.
0: Jo?
1: Nebo?
0: No tak schválně.
1: To byl blábol.
0: Je to úplná blbost.
1: Úplná blbost. No. Ale jenom, když takhle mluvíš o té vodě, my jsme nedávno šli kolem Bandy, což je taková louže na Chomutovsku, jo, takový rybník tam.
0: No.
1: A tam ti ležely na břehu boty. Prostě takový, jako když přijdeš k vodě, sundáš si ty pantofle, jdeš se vykoupat, ale už se do nich nevrátíš do těch bot. Prostě. A ležely tam ty boty a si říkáte, to je jaký podezřelý.
0: To je drastická příhoda.
1: Jako neměli by se ty lidi, jako neměla bych se třeba někde, já nevím, zeptat, jestli ty boty jako nepatří někomu, kdo si šel včera zaplavat.
0: A koukali jste na hladinu třeba tu a tam bublinka, jestli tam náhodou.
1: No, já si spíš myslím, že to přeplaval a na druhé straně je bystro, víš, jestli se tam nezdržel.
0: Se tam zdržel, ale na boso.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1 a skvělé doporučení na výlet.
2: Tomáš Fíla je náš vrchní doporučovatel, který vám vždycky umí doporučit tu správnou destinaci.
1: Není tam toho doporučení málo.
2: Doporučujeme poslouchat Tomáše Fílu právě teď, protože i dneska na výlet vyrazil.
1: Ano, tak co nám doporučuješ? Ahoj Tome.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto. Tak dnes vás vezmu na parádní výlet do Adržpachu. Nebudou to ale ani teplické skály, ani ty adržpašské, ale já jsem projel. Teplice mi nadmetují a přijel jsem do městečka Skály. Tady jsem nechal auto a mým dnešním cílem byla zřícenina hradu Bischofstein. Musím říct, že je to naprosto romantický výlet, který bezpečně zvládnou i děti. Po malé cestičce sejdeme k Černému jezírku, které doporučuji obejít úplně celé. Není příliš velké, krásně ho přehlédnete, ale ta procházka podél břehu je naprosto kouzelná a romantická. No a pak zhruba po 15-20 minutách, sice příkrého, ale bezpečného stoupání, jsem došel až pod samotnou zříceninu. Ta nabízí kromě klenutého sklepa i třeba zbytky stuny anebo místnosti vytesané do skály a dostaneme se i na samotný vrcholek pískovcového masivu, z kterého jsou překrásné výhledy. Například na Stolovou horu Ostaž, Broumovské stěny, Javoří hory, ale i vzdálené Orlické hory. Ten dnešní výlet rozhodně stál za to. A s dalším tipem na výlety se přihlásím už zítra. Tak se mějte krásně a ahoj.
0: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: tip pro vás.
1: Pondělí ve 20 hodin a 10 minut vás pobaví italská komedie Škola zlodějů. Paolo Villaggio se představí v bláznivém příběhu tří naprostých smolařů, kteří mají zdědit zlodějské impérium svého starého strýce. Než jim ovšem předá vládu, chce, aby složili zlodějskou zkoušku, která skončí ve vězení, protože podle strýce musí poznat vše. Teď už jim svěří doopravdickou loupež v klenotnictví. Ale místo dokonalých loupeží přichází jedna komická katastrofa za druhou. Každý všední den po 18. hodině mohou fanoušci seriálu sledovat dvojité díly oblíbeného seriálu Jack. Major Rapp a jeho kolegové z vojenské prokuratury řeší případy, v nichž jde často o čest, spravedlnost i lidské osudy. Díky hlavním hrdinům nechybí ale ani komické chvilky a nějaká ta romantika. Úterní hlavní večerní film ve 20 hodin a 10 minut nabídne českou kriminálku Této noci v tomto vlaku. Zasněženým vysokohorským údolím projíždí skříňový automobil, který veze do blízkého JZD 750 000 korun na výplaty. Zloději vůz přepadnou a peníze ukradnou. Do cíle si ale vyberou nečekanou cestu. Snaží se dojet vlakem, kde doufají, že se skryjí mezi běžnými pasažéry. Diváci se mohou těšit na Lukáše Vaculíka, Svatopluka Skopala i atmosféru, ve které není nouze o překvapivé zvraty. Ve čtvrtek večer odvysílá televize Seznam českou komedii František je děvkař. František je zdánlivě nevinný, ale nenapravitelný sukničkář. Jeho životní styl se mu ale začíná postupně vracet jako bumerang. Odchod manželky, život s dotěrnou a starostlivou matkou a další problémy se Františkovi sypou do života jeden za druhým. V hlavní roli Josef Polášek, Petra Nesvačilová, Zdena Hadrbolcová nebo Arnošt Goldflam. Bláznivá italská komedie, nové díly seriálu Jack, česká kriminálka i komedie František je děvkař. I druhý srpnový týden bude na televizi Seznam opravdu pestrý.

0: se Vyšegrádu na frekvenci 1 krátce před 15.
1: A po 15. Phil Collins.
0: Taky Snow Patrol.
1: A nebo Pretenders.
0: A zprávy za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Loma Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Také v Česku půjde pozítří sledovat částečné zatmění slunce. Město Mariánské Lázně dnes vzdalo čest a připomnělo odkaz spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna, ale i na Pražském okruhu. Už pozítří nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů viditelných i z České republiky. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možné večer před západem. Oční lékaři ale varují, že je důležité si oči chránit a nedívat se do zatmění přímo.
4: Při pozorování zatmění bez speciálního filtru hrozí i trvalé poškození zraku. Může vzniknout už po několika vteřinách, i když se projeví později. Poranění oka podle očních lékařů nehrozí, ale lidé můžou mít výpadky vidění, horší ostrost vidění nebo poruchy vnímání barev. Pak často vidí i tmavé skvrny. Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování slunce splňující normu ISO 123-122. Nejsou to ale tmavé sluneční brýle, ani pokud by jich člověk použil několik, ani rentgenové snímky, CDčka nebo začouzené sklo. Láďa Jakub, Frekvence 1.
3: Město Mariánské Lázně dnes vzdalo čest a připomnělo odkaz spisovatele Vladimíra Párala. Známý český spisovatel, který dnes zemřel v chebské nemocnici, byl s lázeňským městem několik desetiletí spjatý a v Mariánských Lázních i žil. Stal se také neodmyslitelnou součástí místní kulturní a společenské scény, jak město připomnělo na Facebooku. Páral napsal například romány Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba. Řada románů Párala byla sfilmována nebo převedena do divadelní podoby. Pokud fotbalista Jablonce postoupí ve čtvrtek přes RFS Riga do závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy, nechají si odložit nedělní ligové utkání na hřišti pražských Bohemians 1905. Jestliže se v původním termínu od 17 hodin skutečně nebude hrát, uskuteční se zápas v Dělíčku ve středu 2. září od 8 hodin večer.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: V noci budou teploty kolem 17 až 13 stupňů Celsia, na jihu Moravy zůstane kolem 18. Bude spíše polojasno až skoro jasno. Pouze místy na západě může ještě doznívat ojedinělé přehánky nebo také bouřky. Během zítřka pak budou teploty kolem 23 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia a čekáme opět spíše polojasno nebo skoro jasno.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Na Pražském okruhu je menší kolona ve směru k letišti, a to před 20. kilometrem asi na 5 minut. Na D8 se zdržíte od 9. po 15. kilometr ve směru na Ústí asi čtvrt hodiny. Na 10 minut je potom kolona na Pražském okruhu před sjezdem na dálnici D11 ve směru na Hradec a potom zhruba na 15 minut jsou kolony u Brna na D1. Ve směru od Vyškova začíná na 204. kilometru, ve směru od Prahy na 191. Tak šťastnou cestu, pokračují Jana s Vojtou.
5: 4 minuty po 15. Hezké pondělní odpoledne. Jak to říkal Láďa v těch zprávách, že to má být nějaký ISO 123?
3: 123, 122, něco.
5: 122,
2: no.
3: Zatmění slunce.
2: Zatmění slunce, hned vedle.
5: Takhle, ve středu budeme na radiokempu. Takže my budeme pozorovat zatmění slunce nad Vranovskou přehradou.
2: Má být krásně jasno?
5: Má být jasno.
3: No to jo.
5: Takže to bude velkolepý.
2: To velká hromadná...
3: Já teďka přemýšlím, kde tam vlastně, jak to slunce tam zapadá, víš, jakože jak to tam vede.
2: Na západě.
3: No, dobře.
5: Ne. Ta pláž je takhle k tý... Počkej, já se schválně podívám na mapu.
3: Jestli třeba tě, zároveň bude. Lidi uvidí Xindla X a ještě k tomu zatmění slunce, víš?
5: Ano, za Xindlem X srpek. To by bylo hezké.
2: No, či, tam je nějaký čas, jako kdy to přesně uvidíme?
3: Před západem slunce.
5: Před západem slunce.
3: Ne, počkej, já se ti podívám.
2: To jsou krásný termíny.
3: Ne, já se podívám.
2: Já přesně vím, kolik to
3: západ,
2: je.
3: Západ slunce.
2: Kolik to zapadá, no.
3: Vrano.
2: 21.11, podle mě.
5: Hele,
3: 20.21 dnes, takže za dva dny to bude třeba 20.17.
5: Pláž je na jihozápad.
2: Jihozápad.
5: Jihozápad, takhle před váma je vodní plocha. Jinými slovy, z té pláže bychom takhle na šikmo na pravý straně měli vidět zapadající slunce.
2: Navíc na ten západ.
5: víc na ten západ. No, jakoby tím, doprava.
3: Dobře. Tam bude teda to zatmění.
5: Čelem k vodě, jo? A ono to bude asi hezky vidět i z toho mostu, že, co tam je.
2: Já myslím, že řešení je, že si tam Ondra stoupne. Stejně v té době budeš na diskotéku.
3: To bude začínat, no.
2: A budeš to ukazovat. Prostě ukážeš, dívejte se tímto směrem.
3: A všichni se podívej bez těch brýlí a pak budou články v novinách. Na akci Frekvence 1 hromadně oslepli slovky.
1: Jana Knížková a Vojta Effler. Say low.

0: Na frekvenci jedna s tou Patrou. Jdeme proplácet účtenku.
1: A dneska zavoláme Zdeňce.
2: Frekvence jedna platí za vás.
3: Právě teď.
0: Kam voláme?
1: Vypadá to, že do Prahy. Zdeňka tady nenapsala adresu, ale napsala ten dopis průvodní vzorovým písmem.
0: Je, a na takovým papíře.
1: Na takovým hezkým, zažloutlým, linkovaným papíře ze starého sešitu.
3: Mm-hmm. Ano.
0: Zdeni, dobrý den. Které rádio platí za vás?
3: No, frekvence jedna.
1: No, ano.
0: Ta prodleva mě úplně vylekala.
1: Takhle, já to chápu, protože Zdeňko, vy jste napsala do toho, co jste připojila k té účtence, že kdybychom vás vybrali zcela náhodou, vy jste tomu moc nevěřila, co?
3: No víte co, ne, protože já když jsem někdy zkusila zavolat,
1: no,
3: tak nikdy vždycky mě už někdo telefonem předběhl a já jsem teď taková v rozpacích, protože teď jsem byla u spícího vnuka, malého, čtyřletého, kterého budím nebo potřebujeme někde odběhnout a tak na to koukám frekvence.
0: No, a ona volá frekvence.
3: Z jiné vody.
0: Tak dneska to vyšlo, máme v ruce vaši účtenku a chceme vám vrátit peníze, které jste utratila.
1: Tak, povídejte, za co jste utrácela.
3: Tak víte co, já jsem opavačka a byla jsem zrovna u Brady a nakupovala jsem ve sportu, rušili tam nějaký sport a nakupovala jsem dárky pro mé kluky, pro mé zetě.
0: A co přesně jste jim koupila?

0: víte, co to asi bylo? Já si myslím, že to byly bundy.
1: Ano, pánské běžecké bundy. Teda. Ale teda
0: jo,
1: byste...
0: a jednu manželovi, ne běžeckou, ale takovou, jak jde vycházkovou.
1: No. Ale teda vy jste úplně vzorná tchýně kupovat zeťákům běžecký bundy?
0: Jako jo, a víte, co vám můžu říct?
2: Že byli rádi.
0: Oni se jim opravdu líbili a oni je nosí. No,
2: jestli vy mě ale nechcete něco naznačit.
1: Aby mě... utekli.
2: Ne.
0: Jako já nebo vy?
2: Ne, jestli jim nechcete naznačit, že by měli začít běhat a Vojta to povýšil, aby vám...
0: Ne. Ne, vůbec ne. Ten jeden běhá až moc, ten jeden středně, rozumně. Tak s malým synkem za krkem.
2: My vám peníze, které jste utratila za bundy, vrátíme. Kolik to je?
1: Je to 1558 korun.
2: Peníze vrátíme a moc gratulujeme. Mějte se krásně. A
0: takže děkuju.
2: A zůstaňte nám na telefonu.
0: Moc jste mě potěšili a počkejte, já se chci zeptat, jak mi to pošlete.
2: Zůstaňte nám na telefonu, všechno se dozvíte, jo?
0: Dobře.
2: Doladíme.
0: Děkuji moc. Mějte se. Vy jste mě potěšili a tak překvapili, že v tu chvíli bych vám snad neřekla, jak se jmenuje.
1: Zdeňka.
2: My to víme. Překvapení. Je to tady napsaný. Mějte se moc krásně, ať se daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A děkuji moc.
2: Naslyšenou.
3: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Backstreet Boys na frekvenci 1. Máme 15 hodin 19 minut v pondělí 10. srpna.
1: Mimochodem, tahle písnička taky hrála na Summer Party v Klášterci nad Ohří v sobotu. A já jsem si tak říkal, jsem slyšela ten playlist, to hrajeme my, ne?
0: Jestli tam s Martinem nebyl ještě Renda, náš
1: s Martinem Hrdinkou, no. DJem. My jsme o víkendu vyšlápli do docela vysokého kopce, jeli jsme až na Výsluní. Jedním takovým hnacím motorem bylo to, že tam je takový na Výsluní v té vesničce je takový bistro a mají tam obrovský koblihy. To jsou koblihy velikosti kokosu.
0: No, takhle, já jsem chtěl říct, že když dneska přišla Jani do práce, tak jsem jí nařknul z duševního nezdraví, protože jsem viděl na Instagramu, jak v tom vedru šlapou do těch kopců nad Kláštercem.
1: No.
0: Ale zase na Výsluní, já už jsem tam hrozně dlouho nebyl, že teda odbočím od těch koblih, jo. Protože na Výsluní se narodila moje maminka.
1: Respektive
0: v Chomutově v porodnici, protože na Výsluní v Hájence, což je vlastně úplně mimo, a já jsem nedávno koukal na katastr. Mají to nějaký dojčluvťáci, jo? Jakože to má jako chalupu. No. Tak tam byly babička s dědou a já mám fotky z těch z té doby.
1: No, jako je to moc hezká vesnička. No, máš pravdu, nahoře teda bylo fakt jako třeba opět o 6 stupňů míň, tam výrazně přijatelněji. No, velkým lákadlem byla samozřejmě ta kobliha, že jo, prostě. Takže jsem celou tu cestu šlapala do toho kopce a měla jsem před sebou prostě tu koblihu a říkala jsem si, až tam přijdu, koupím si jich 5, protože všechny sežat. Takový to, jak se jako...
0: Budu to cpát i uši.
1: Jestli jako ženeš prostě a říkáš si, že to musíš to zvládnout, že na konci tě čeká ten cíl.
0: No jasně. Jo.
1: A celou tu cestu vlastně myslíš na tu koblihu. Nebo se aspoň snažíš. Nemyslíš na to, že jedeš do toho kopce, že to je fakt nepříjemný, že ti teče, já nevím, pot tady, že jo, do očí ti to teče, všude nějaký brouci po tobě lezou. Ale snažíš se prostě jakoby tu mysl zaměřit na něco, co je hodně příjemný a pozitivní. A říkala jsem si tak, jako když třeba lidi běhají ty maratony, jo, nebo jedou ty dálky na těch kolech, na co oni asi myslejí? Myslíš, že taky myslejí na to, že si na konci dají něco dobrýho?
0: Já mám teda pocit, že ty lidi musí mít v hlavě jednu jedinou myšlenku, proč já vůl to dělám, jo.
1: Ty ale, to myslíš?
0: No, ale takhle.
1: Tour de France, že jdu do toho kopce šílený.
0: Ne, ale pozor, Tour de France to je prestiž. To je podle mě už jako pro ty cyklisty opravdu jako nějaký vrchol. A tam už je to o tom, jako nemůžu si dovolit už nemoc, protože já konečně jedu Tour de France.
1: Myslí na to takhle, jako říkají si, že musím to dát, protože teď tady na mě kouká milion očí, sleduje mě opravdu jako milion příznivců.
0: Hele, jako já jsem nikdy s takovýmhle sportovcem jako na tohle téma nemluvil, ale můžu to porovnat se sebou, když jsem ještě jako aktivně hrával divadlo. Já jsem hrál v několika hrách, za které jsem se trošku styděl. Jo, lidi se tomu smáli, měli to rádi, ale pro mě jako pro Vojtu to nebylo úplně jako top toho, co bych chtěl dělat.
1: Na co si u toho myslel?
0: Vydrž to, ty lidi to baví.
1: Jo, takhle.
0: No. Jasně. A nebo vydrž to, máš to placený.
1: Přesně. A to možná Tour de France dost podobně.
0: Takže jsme zase zpátky u té koblihy. No. Jo,
1: že dostaneš prostě, odměnu.
0: Dostaneš prostě. Odměnu.
1: No. Tak nás by zajímalo, když děláte takovýhle sport, jestli třeba máte vyloženě něco, na co jako myslíte, když běžíte, víš? Jestli se dá, když běžíš, myslet na něco jiného, než na tu bolest, že tě prostě bolí kyčle, bolí záda, prostě se potíš jako prase.
0: Že běží hlavu to slovo. Brufen. Doma je Brufen.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Tady je Marek Ztracený. Přeju vám všem hezký léto na frekvenci 1.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Pár ztracený, ten má za sebou
1: náročný víkend.
0: Koncert.
1: Hele, ale já jsem v sobotu dopoledne jsem jel do Davids a vyjížděl jsem nahoře na Letní z Bubenického tunelu.
0: A ještě tam stály.
1: A ještě tam pořád stála ta konstrukce a to opravdu vypadalo, jako kdyby tam někdo postavil z brusu nový stadion. Fakt jako velmi velké.
0: 70 tisíc?
1: 70 tisíc
0: lidí. No. 70 tisíc lidí přišlo na koncert Marka Ztraceného na Letnou.
1: No.
0: Tak to je jako dobrý, ne?
1: No,
0: a prý ta Martička někdy lítala nad lidma, já teda nevím, já mám jenom takový jako záblesky no, tak z Instagramu.
1: Tam musela být taková jako hůžva lidí, že když se o tamto člověk chtěl dostat, tak musel odletět, že jo? Jako, protože to jinak nešlo.
0: Vydalo se prodrat.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz. Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas, na webu Frekvence 1 i v mobilech, bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Hezké odpoledne. Ve Zlíně dnes čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy. Stát zůstává asi třetina. Objekt se z podstatné části zřítil už dříve. Západ Kolumbie postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně. Cítit bylo i v Ekvádoru a Panamě. Úřady hovoří o zraněných, tsunami ale podle nich nehrozí. U Dasného na Českobudějovicku se dnes převrhl sud se síraným železitým, který přepravovalo nákladní auto. Nebezpečná látka vytekla na vozovku. Síran zlikvidovali přivolení hasiči.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Kolony u Brna jsou aktuálně v obou směrech zhruba na 10 minut, ve směru z Prahy na 191. kilometru, ve směru od Vyškova na 201. kilometru a ještě stále se mírně zdržíte taky na dálnici D8, ve směru na Ústí od 10. po 15. kilometr nebo na Pražském okruhu od 4. po 20. kilometr směrem k letišti, to je na více než půl hodiny. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
5: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. V úterý budeme potřebovat opalovací krémy, sluneční brýle a pokrývku hlavy, nic víc. Počasí u nás bude opět pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu. A tak očekáváme azuro od rána až do večera. Jinými slovy, 13-hodinovou délku slunečního svitu a bude jasno. Nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat na různé hodnoty, zatímco na Liberecku a Královéhradecku se zastaví na 23 stupních Celsia, tak na jižní Moravě budou opět atakovat hodnotu 31 stupňů. Takový klasický srpnový den, tak si ho užijte.
1: Jak to zní paradoxně, že ochladí se nám na 31 stupňů.
0: No, krásných 31. No. Já bych se ještě chtěla vrátit k té jízdě na kole. Já jsem dokonce viděla člověka, a vůbec to nechápu, který jel z kopce a psal SMS-ku.
1: A šlapal.
0: Jel na kole z kopce a psal SMS-ku.
1: A není to na kole taky zakázaný? Jako se to nesmí v autech? Jako a tak.
0: To nevím, myslím, že to zakázaný.
1: A proč nenamluvil hlasovku? Jako? To je bezpečnější.
0: Normálně, já sama neumím řídit, respektive neumím neřídit, jakože jak jezdí bez držení těch řídítek, to já neumím, nevím, jestli to víš.
1: Ne.
0: Zkoušela jsem to párkrát, to nikdy to nedopadlo dobře, prostě to neumím. A teď si vím, že ten člověk ještě, že neřídí a teď ještě píše zprávu na telefonu a jel z toho kopce.
1: No tak.
0: To jsou prostě blázni.
1: Hele, buď machroval, nebo to byl blb.
0: No, to si nemyslím.
1: Mně to přijde strašně nezodpovědný.
0: Jako je to dost nebezpečný.
1: Více, to, že se vyseká on, ať se vyseká, když chce, jo, ale že může třeba vlítnout pod nějaký auto a způsobit jako neštěstí, to už mi přijde jako... Když my jsme zvážněli.
0: Jiné auta moc nejezdilo, no. Spíš si jako říkám, že ty lidi fakt riskujou, no. Asi psal něco důležitýho. Odepisoval, co má stará vařit.
1: Za 10 minut jsem doma a tě na stole, mámo.

0: Tak už jenom dvakrát se vyspíme, je tady další radiokemp a tentokrát
1: a tam se nevyspíme.
0: A tam se nevyspíme, ano. Přesně tak. Vedro bude svítit, bude měsíc, hvězdy, slunce.
1: Ne, právě, prostě. Že měsíc nebude svítit. Ten je v novu a bude zakrývat slunce.
0: Takže
1: přátelé, radiokemp, zatmění slunce. Jako, potom budou padat perzeidy.
0: Je to takový jako vlastně hodně magický datum.
1: Já právě přemýšlím, jestli třeba jako nějakou meditační techniku si neobnovit. Pojďme tam potom všichni utvořit kruh a budeme si společně přát. Vyzveme vesmír. A uprostřed kruhu bude Xindl X a bude nám do toho drinkat na kytárku.
0: Tak přesně tak to nebude. My jsme se teďka tady domluvili, že vás pozveme.
1: Že tam prostě přijedeme, no.
0: Že tam přijedeme. Ano, budeme tam s Vojtou, bude tam náš kolega Tomáš Fíla i Ondra Albrecht, jakožto zprávař. No a ten program je jasný, téměř vlastně na každém radiokempu stejný, ale program dělají lidi, že jo?
1: No samozřejmě, a čím víc vás tam bude a čím lépe přijdete naladění, tím lepší ten program bude. Víte co, jako my se budeme snažit, ale záleží na vás, že jo?
0: No, vy
1: jako,
0: to tam budete tvořit.
1: Když my to zkazíme, je to vaše vina. Ne, bude to skvělý. Začínáme ve 14 hodin na Vranovské pláži, v kempu Vranovská pláž. Jak jste zvyklí, budeme vysílat až do 19. hodiny a potom nás čeká koncert.
0: A to koncert Xindla X. Xindla X dorazí po 19. hodině, zahraje celou hodinu koncertu zadarmo. Pokud tam nebudete moc být, tak ho uslyšíte i v rádiu, protože vlastně celý to dění od 14. až do té 20. hodiny je přenášeno takzvaně on air. Takže vlastně, když tam nebudete, tak nemusíte být zase tolik smutný.
1: Ale zase, když tam nebudete, nekoupíte si kelímek štěstí, nevyhrajete
0: to
1: nic hezkého. Nedáte si toho buřta, kterýho vám tam prostě
0: to
1: jako dáme
0: jako
1: s tím voštourem, abyste si ho hezky opekli, že jo?
0: Jako má tam taky nevýhod. Měl
1: neuvidíte nás naživo, že jo?
0: No, to je pravda.
1: A my vás taky neuvidíme naživo. A hlavně neuslyšíte před začátkem kempu hlášení z Amplionu na Vranovské pláži. Upozorňujeme návštěvníky kempu, že od 14 hodin začíná program rozhlasové stanice Frekvence 1.
0: Bude to prostě skvělý, tak se na vás těšíme. Počasí bude tak jako umírněný, žádný extra vedra nebudou, věříme, že to bude tak jako, kolik hlásil, 28?
1: Hele, Jižní Morava a 26 až 28 stupňů.
0: Takže ale, 35. No.
1: Ale bude jasno.
0: No, no. Tak hele, sluníčko.
1: Hele, slamák sebou.
0: A voda je, že jo, na tu koupel.
1: V barelu, který si přivezete.
0: Snad nám to nevyskne dost. Ne, to jsou blbý fóry zrovna v téhle době. Každopádně prostě všechno je zařízený, takže se na vás těšíme na Vranovský pláži ve středu teď 12. srpna od 14 hodin.
1: A samozřejmě dodáváme, že radiokempy by nebyly bez těch, kteří nám v tom pomáhají, protože na radiokempu je celé léto s námi také OMV a jejich letní zóna.
0: Ochutnat můžete ledové kávy Viva a další občerstvení, užit si soutěže Dětský koutek a také je tady program pro celou rodinu.
1: No a u pódia můžete navíc vyhrát kupon do aplikace MyStation v hodnotě až 3 000 korun.
0: Tak se za námi zastavte.

0: Pretenders a Austin Bayou. Mě velmi zaujala zpráva, že v těchto horkých dnech přibývá na pohotovostech pacientů s popáleninami chodidel.
1: No.
0: Že ta země už je tak rozpálená, že vlastně člověk, který jde bosky, třeba po betonovém povrchu, tak se opravdu může způsobit regulérní zranění a ne tím, že na něco šlápne, ale že se mu prostě udají puchyře.
1: Ale moje segra vyjela na nějakou dovolenou, myslím, že byli někde u Balatonu a stalo se tam přesně to, že mladí kluci prostě si vyběhli tam někde na hřiště, že si začutají a vůbec si to nenapadlo a jeden z těch kluků tam vběhnul bez bot a měl prostě zkaženou dovolenou, protože spálený nohy ze spoda.
0: No,
1: vůbec ti to nedocvakne.
0: Jasně, jako je asi dobré na to trošku dbát a my jsme lidi, umíme si to říct a hlavně umíme nosit boty, že jo? Ale já jsem nad tím jako přemýšlel, co se týče psa.
1: Nebo kočky.
0: Nebo, no, tak kočka ta...
1: Kočka je inteligentní,
0: kočka umí,
1: to tam...
0: Kočka umí lítat, no, ale pes je buldozer, že jo?
1: No.
0: To je prostě... Ne, a já jsem nad tím přemýšlel. Víš co, my máme jako na zahradě trávník, jako oni si můžou jako jít po tom zeleným, ale musí tam dojít přes ten chodník.
1: Myslíš, že nosit?
0: No. A to opravdu jako, my teda jako přešli jsme možná až moc úzkostliví, ale přece jenom si myslíme, že to je jako, má nějakou platnost, že mu každý večer ty tlapky jako masírujeme vazelínou nebo nějakým takovým tím hydrogelem, jo.
1: My teda taky, no.
0: Taky to děláte. Já jsem se chtěl právě zeptat třeba, jak lásku bráníte před těma popálenýma tlapkama.
1: Ale ona nechce ven prostě.
0: Jo.
1: A ona, když je to přesně takhle, pálí to, tak ona se mnou nikam na procházku nejde, vyběhne, vyčurá se a zase hned
0: domů. Ona je zimní pes.
1: Ona to prostě cítí, že? Ona tam nechce být, když jdeme někam jakoby k té vodě, což musíš ujít pár, nevím, to třeba půl kilometru.
0: No.
1: Ona jde přesně v těch místech, kde je ten stín. Vyhledává stíny.
0: To náš pes dělá taky, no. To náš pes dělá taky, ale já ho beru večer třeba až někdy kolem 9, když už opravdu jako...
1: Je to nebezpečný,
0: jako už je to trošku vychladlý, no. Mě napadlo, že bych si pořídil jako, nebo že si vezmu konvičku, co máme na zahradě, na paní vývodu, a budu před ním kropit cestu.
1: A nebo natrháš lístky od růže.
0: Ale k tomu červený koberec.
1: Vy máte to celé rád.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
3: Největší hity posledních let.
4: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané lívanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.

0: Tak to byl No Name na frekvenci 1, před námi 16. hodina.
1: Po 16. hodině Lubega.
0: Nebo Nightwork.
1: A taky třeba Eric Carmena.
0: A samozřejmě zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu rádi. Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň! Štěl mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
13: Hezké odpoledne i tobě. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. České dráhy představily nové regionální vlaky. A zdržíte se na dálnici D1 i na Pražském okruhu. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%. Bez práce je přes 367 tisíc lidí. Zároveň firmy přes úřady práce nabízí asi 101 tisíc volných míst. Nejhůře je na tom Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj. Mezi okresy pak vede Karvinsko, kde je bez práce více než 10% lidí a na jedno volné místo připadá 19 uchazečů. Naopak pod 3% se nezaměstnanost drží v okresech Praha Východ, Západ nebo Rychnov nad Kněžnou. Podle ministra práce Aleši Juchelky jde o částečně tradiční prázdninový nárůst. České dráhy podle mluvčího Petra Šťáhlavského připravují nasazení dalších motorových vlakvozů Regio Spider na regionální tratě ve Středočeském kraji.
14: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
13: Motorové vozy Regio Shuttle RS1 vyráběla společnost AD Trans, později Stadler Rail v letech 96 až 2013. Vyrobeno bylo asi 500 vozů pro provoz v Německu a Česku. Vůz je asi 25 metrů dlouhý a váží 43 tun. České přehrady jsou skoro bez vody, ale pořád jsme na tom o poznání lépe než leckde jinde v Evropě, třeba v Německu nebo Francii. Frekvenci na to potvrdil i hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
15: A tam, kde ta regulace není na těch velkých řekách, u nás v případě Labe pořád vlastně tady protéká voda z Vltavské kaskády, která stále vlastně dotuje to, co v Labi u nás teče. Tak ty řeky typu Rýna, typu Dunaje a řada těch francouzských řek vlastně takovouhle možnost umělé regulace nemají.
13: Například ve vodní nádrži Orlík, který je součástí kaskády, ale klesla hladina o 11 metrů a místy se objevují zatopené stavení, které leží na dně přehrady. Fotbalisté Sparty se chtějí v zítřejší odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující pak narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Vyřazený se přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy.
2: Frekvence 1. Počasí.
13: V noci budou teploty kolem 17 až 13 stupňů Celsia, bude spíše jasno až polojasno. Na západě ještě můžou doznívat ojedinělé bouřky. Zítra potom bude 23 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30 stupňů. A bude spíše polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu úplně vyjasní.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
13: Stále platí kolona na dálnici D1 u Brna, a to ve směru z Prahy, zhruba na 10 minut na 191. kilometru. Stále se zdržíte také na pražském okruhu k letišti až po 20. kilometr v hustém provozu, necháte přes 15 minut. Na dálnici D11, respektive už na pražském okruhu ještě před D11, je taky menší kolona, asi na 10 minut, a zhruba na 15 minut je kolona na dálnici D8 ve směru na Ústí od 9. po 15. kilometr. Tak pevné nervy, pokračují Janě a Vojta.
1: Jsme tady s vámi taky krátce po 16. hodině. Dneska má svátek Vavřinec a jediného Vavřince, který ho znám, je Hradílek.
0: Ano, napadl mě stejný Vavřinec.
1: A máme jeden takový příběh kolem toho, je úplně nezajímavý, ale jeden náš kolega, jmenuje se Roman Mikeš, vedle Vavřince Hradílka, stál na toaletě a močili do stejného pisoaru.
13: Tak to gratuluju.
0: A jak znám Mikeše, k tomu popíjal sklenku svatovavřineckého, ne?

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Eric Carmen a Hungry Eyes na frekvenci 1, 4:05.
1: Já jsem narazila na článek, ve kterým se uvažuje o tom, že by se zkrátily, respektive posunuly prázdniny. Právě kvůli tomu počasí.
0: Ano, ale já jsem to čet dneska a on dokonce ministr školství Plaga.
1: Že se tomu nebrání.
0: Ano, člen vlády, která zrušila klimatickou krizi, tak se tomu nebrání, protože prý ve školách nejsou klimatizace a vedro už je v červnu, že jo?
1: A vedro už je v červnu. Teda ten titulek mě trošku vyplašil, protože je trošku zavádějící. České děti by se mohly vracet do školy už v půlce srpna, tak jsem si říkala, tak to vám teda poděkuju. Ale ono má to B, který se potom dozvíte v tom článku, že by ty prázdniny byly šoupnutý vlastně jako o 14 dnů, že by začaly už v půlce června ano. A končily by v půlce srpna.
0: Ano. Já jsem dokonce četl, že je na stole i variant.

0: varianta, že by se prázdniny protáhly.
1: Že by byly ještě delší,
0: že by začaly v půlce června, ale končily by normálně na konci srpna, jak samozřejmě tam rodiče psali, že to je nesmysl, ať to nechají tak, jak to je, že to je vymyšlené dobře, ale právě ministr školství Plaga tam říkal, že to, jak jsou prázdniny nastavené teď, nemá se současnou realitou vlastně nic společného, že to je spíš taková dlouhodobá zvyklost, na kterou se dlouho nesahalo.
1: No jasně, no. Tak to je asi, jako kdyby nám posunuli Vánoce, že? No. Tak by každý prskal prostě.
0: To by se nebe otevřelo a ozvalo by se. Ale já jsem se narodil 25.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku.

0: krátce před půl pátou.
1: No a krátce po půl páté, nějaké ty peníze ve štočku, budeme hrát poslední slovo.
0: Tak na to si určitě počkejte, protože peníze na vás čekají, stačí se dovolat, trefit, zadat číslo účtu.
1: No, my vám to pošleme a půjdeme zase domů.
2: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
3: Hezké odpoledne. Praha plánuje kvůli špatnému stavu zbourat a nahradit most, který se nachází nad stanicí metra Opatov a vede po něm Čelská ulice. Radní města dnes schválili zahájení projektové přípravy záměru. V den svých 94. narozenin dnes v chebské nemocnici zemřel spisovatel Vladimír Páral. Na koupi jeho próz lidé za komunistického režimu stály fronty, řadu z nich zpracovali filmaři. Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipsko, který nesl výbuštinu, stopy DNA. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A zdržíte se na pražském okruhu směrem k letišti asi 15 minut, a to po 20. kilometr. Kolona na dálnici D8 se mírně zvětšila, je aktuálně zhruba na 20 minut, mezi 9. a 13. kilometrem. A zhruba na čtvrt hodiny je taky kolona na dálnici D1 u Brna ve směru od Vyškova na 204. až 196. kilometru. Tak šťastnou cestu.
1: Tak volejte 257-400-999.
0: Číslo sem k nám. Pokud se trefíte do konce věty naší celebrity, dostanete peníze. Je tam Petra Hřebíčková aktuálně.
1: Ano, je tam Petra Hřebíčková a peněz je tam víc, než byste možná čekali.
0: Já tak si to...
1: No, to nestíhám.
0: Tak

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Máme pro vás 17,5 tisíce za poslední slovo. Kdo se dneska pokusí ho doplnit? Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Dáša od Chrudimi.
0: Dáša od Chrudimi. Tak Dáša od Chrudimi, 17,5 by se hodilo, že jo?
3: Určitě, komu ne?
2: No, my bychom vám to moc přáli. Potřebujeme, ale to jedno jediné slovo. Tak jdem na to?
0: Tak věta od Petry Hřebíčkové zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak typujte.
3: Malou mořskou vílu.
2: No, takhle, má to být jedno slovo.
3: Nebo tak vílu. Mořskou vílu.
2: Jedno slovo. Tak ještě jednou tak. A teď úplně definitivně řekněte slovo, který typujete. Jo, teď.
3: Vílu.
2: Pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Není to bohužel to slovo.
2: Bohužel.
0: To se nedá nic dělat.
2: Děkujeme moc za pokus. Mějte se krásně.
0: Naslyšenou. Zítra ráno Lubky a Míry 18 000.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Lubega, Frekvence 1.
1: A robotičtí pejsci.
0: Cože?
1: To je téma, kterýmu bych se teďko chtěl věnovat. My pejskomilí...
0: Ty nelínaj.
1: Nelínaj, hlavně to nemusíš krmit, stačí tomu to občas dolejt volej, že jo? A nabít.
0: A neslintaj.
1: A nechrápu. A neskáču po vás.
0: Ale ne. Jako asi se s tím úplně nepomazlíš.
1: Ne, takhle, já o tom mluvím, protože vyšla zpráva, že v Atlantě, v Americe, v některých bytových komplexech nasadili jako ostrahu robotické psy místo lidí. Jo. A podle správců nemovitostí pomáhají tyto stroje snižovat kriminalitu a zvyšovat bezpečnost. Jako takhle, zatím to vlastně ještě není úplně běžný a představa, že se chci někam vloupat a najednou mě začne honit robot, je víc než děsivá. Jo.
0: Jako mně by možná stačilo, kdyby tam jenom byl jako nějaký audiozáznam. Jako, že tam prostě budeš pouštět jenom štěkot.
1: Jo, takhle.
0: Říkají, že prostě přichází zloděj, teď se dobejvá do toho baráku a najednou se ho zva. Hof, hof, hof.
1: Jo. A teď si představ, jako takhle, že by to bylo na fotobuňku. Jako jsou třeba ty světla na fotobuňku, tak jenom někdo projde a ozve se štěkání.
0: No, nebo vrčení třeba.
1: Se nesmíte plížit z hospody, že jo, podél baráku.
0: No, se to ale víš, jako, že by to možná stačilo, než mít robotický obejska.
1: No,
0: jako.
1: Já vím, no, ale zas na druhou stranu, já jsem nad tím přemýšlel, že opravdu nikdo nesmí zapomenout se o ty robotický pejsky přes den starat, správně je nabít a tak. Představte si, že přijde zloděj, ten pes začne a v půlce toho běhu mu dojde baterka.
0: To mi připomíná ty auta, ne? No, měli elektrický auta policajti a no, prostě, jasně, když ho měli zloději, tak se jim to v půlce vybilo.
1: Hele, ale zas na druhou stranu. Jako
0: to si tak... každou chvilku chcí pro psa. To taky nechceš.
1: Kam se s těma lepejskama jezdí? Na veterinu nebo do automototechniky?
0: Ne, vůbec ne, do těch takových těch nabíjecích těch.
1: Jo.
0: Dep. No.
1: Nabíjecí debá, třeba když se jim něco porouchá, třeba zlomí ozubený kolečko vevnitř, jo. Příliš intenzivně běžel.
0: Mechanik, auto.
1: Auto. Mm. Robopes mechanik.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: 17. hodina, tady budou velké hlavy.
1: A ve velkých hlavách třeba Shiny Dow Color.
0: Taky Eva Farná.
1: A nebo Robin Cook.
0: A budou zprávy z Honzou za chvilku.
1: A my budeme opět zítra ve dvě.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: Slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne, přijdou bouřky, bude jich ale málo. Roste počet spálených nohou a Šulc Spartě zítra nehrozí. Přes Česko přechází studená fronta, ta může lokálně přinést bouřky, ojediněle silné a s výraznějšími nárazy větru. Nebude jich ale mnoho. Přestože je v atmosféře energie dost, bude chybět spouštěč, vysvětlili meteorologové. Roste počet popálenin nohou po chůzi po rozpálených površích. Větší počet ošetření hlásí nemocnice, třeba ta fakultní v Brně. Přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Strajt řekl ve studiu ČT, že nám stačí necelá minuta stání na chodníku nebo zemi rozpálené na 60 stupních a je tu malér.
6: Pacient čekal na koupališti na občerstvení a během té doby čekání vlastně se popálil kontaktně natolik, že si přivodil popáleniny hluboké, které je potřeba potom léčit nakonec i chirurgicky a pro cukrovku méně cítí vlastně plosky nohou. Měli jsme hospitalizované jedno dítě ve věku jednoho roku. Máme tady teďka v souběhu dalšího pacienta, který se popálil taky na ploskách nohou, ale příčina byla ta, že spadl z invalidního vozíku a když se snažil postavit na nohy, tak se zapíral o chodidla.
5: Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipsko-Halle, který nesl výbušninu stopy DNA. S odvoláním na svoje zdroje to uvedla některá německá média, včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Na téměř 70% Francie platí omezení ve využívání vody kvůli suchu, které se kvůli opakovaným vlnám veder prohlubuje. Podle agentury AFP to uvedla vláda s tím, že na středu svolává krizový štáb. Silné exploze otřásly v muničním skladu v obci Belica, nedaleko města Trjavna, v centrálním Bulharsku. Incident se obešel bez zranění. Český reprezentant Pavel Šulce by za Lyon neměl nastoupit proti Spartě ani v úterní odvetě třetího předkola Ligy mistrů. Trenér Olympiku Paulo Fonseca zmínil 25-letého ofenzivního záložníka mezi absencemi. Zároveň ale uvedl, že by se po zranění měl brzy vrátit na trávníky.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Zítra ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28. Na jihu Moravy kolem 30.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Aktuální informace má na Frekvenci 1 z hlavních tahů Vlaďka.
7: Z opatrností projíždějte na dálnici D52 ve směru na Brno, kde na 15,5 kilometru došlo k dopravní nehodě. A dejte si pozor na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň. Na 4,5 kilometru stojí v levém jízdním pruhu porouchané osobní vozidlo. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D5 na 59,5 kilometru na trase z Prahy do Plzně. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Vlaďka.
5: Tolik zprávy na Frekvenci 1 po 17. hodině s vámi Velké hlavy.
3: Frekvence 1, Velké hlavy.
8: Jana a Mikeš.
3: Kučera a Bobák.
9: Věděli jste, že Eskimáci používají chladničku na to, aby jim nezamrzali potraviny?
10: No jistě.
9: Oni jich vlastně schovávají před tím, co mají vonku.
11: To je dobrý to.
10: Ježíš, to není špatný.
11: To je fakt
10: dobrý. Je mi zima, běž se ořád do lednice. Hmm? Tam je přece o 10,
11: 6 stupňů.
10: 15, 20 stupňů líp než venku. Hmm.
12: A jaký ten přívod elektřiny v tom iglu je?
11: Spodem.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
4: A teď vám odpovíme na otázku, kdože byl tím prvním tvorem ve vesmíru?
9: Je to 79 rokov, čo americký vedci, to už je fakt dávno, vystřelili raketu do výšky 100 kilometrů. Kdo byl pasažírem té rakety?
4: Krteček.
9: Lebo Lajka přišla až neskôr, to prostě jsme někde ještě úplně...
12: Tak křeček.
8: Myška.
9: Ovocné mušky od 100 milky.
12: Nekece.
9: A oni to prežili.
10: Ty krásno.
4: No, ale to počkej, se nedivím.
12: Ale točila se jim trochu hlava.
10: Tak z toho ovocná.

0: Pojďte si s námi tipnout název českého filmu, který nám v nápovědách tady trošku poodhalí kolega.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Tu je ta veta a vy mi hněď vypálíte název filmu. Kvůli dobrému místu v zaměstnání bychom udělali cokoliv. Třeba vymysleli nové druhy brouků.
3: Zítra to roztočíme, brouků.
2: Nie.
3: To je drahoušek.
2: Oni se totiž v tom filme, spolupracovníci jedného člověka, hlavné postavy, tvária, že jsou odborníci na entomologii, ale nie jsou, protože si splietli názvy těch malých...
0: Počkej, nejsou to světáci?
2: Nie. Kvůli dobrému místu v zaměstnání udělám cokoliv. Třeba vymyslím nové druhy brouků.
4: Matěj, proč ty holky nechtějí?
2: Ne, třeba takový hovníval, co?
3: Jo, ty myslíš, Marečku, podejte
2: no, jasně,
3: mi pero.
2: Jak oni mu tam vymýšleli, rozumějte, kudu se udržel v té názvy, nové názvy brouků.
3: Takže to je Marečku, podejte mi pero.
4: A já tě to řeknu trošku světově, jo? You are right!
3: A já taky. Marečku, give me the pen!
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl

0: si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
1: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
3: Z opatrností projíždějte na dálnici D52 ve směru na Brno, kde na 15,5 km došlo k dopravní nehodě. A dejte si pozor na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň. Na 4,5 km stojí v levém jízdním pruhu porouchané osobní vozidlo. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D5 na 59,5 km na trase z Prahy do Plzně. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Blačka.
0: Velké hlavy Frekvence 1.
4: Víte, kolko ona má rokov, ta naša Barbina?
5: No, má třeba 103 let.
6: Už. Ne,
4: ona, je tak ľahko v dôchodku, ľahko.
6: Počkej, ona je v 56. ročník, nebo
4: 7. 67 rokov má.
7: Takhle, hele, kyčle vohne pořád dobře.
4: No to určitě.
5: Kyčle
4: no.
5: Ne, kolena.
4: Aj kolena.
6: To je to dražší.
4: Ta už byla na endoprotéza. Najpredávanejšou Barbie všetkých čias sa stala ta z roku 1992. Čím bola zaujímavá, že tie deti tak akože...
6: Vlasy.
4: No, vlasy, ale čo vlasy?
7: Barevné.
6: Ne, mohli se česat.
7: Barvy
5: lisia.
6: Dorůstali.
4: Ne. Já vám napovím.
5: Vyprazňovala se.
4: Myslíš jako vlasy? Tak volala se Totally Hair. Aha. Totally.
5: Takže měla prostě dlouhý vlasy.
4: Takže mala vlasy přesně od hlavy až dole k petám.

0: se hádat, přátelé, to je naše oblíbená činnost. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Som ten, ktorému sa počas jedného z najdôležitejších momentov v živote rozviazala šnúrka na topánke. Na 100 metrov mi stačí 41 krokov a moja prezývka je Blesk.
2: Zápotocký.
0: To byl Zátopek.
2: Zátopek.
0: Zápotocký byl prezident. Jsem moc nebíhal.
2: Jsem debil. Zátopka mám na mysli.
1: Dobrým smerom idete, ale že by som povedal, že na 100 metrov mi stačí 41 krokov, keď on behal dlhé trate.
0: Tak je to nejaká.
2: Usain Bolt.
1: Usain Bolt, to je.
2: Je to.
1: Je to tak.
0: Počkej, on udělá za 1,40 kroků 100 metrů.
1: To je velká frajerina.
2: On má dlouhý nohy.
1: To si podle mě,
3: toho bych si pravidelně posílal do Lednice pro něco.
2: Proč? Aby tě tam nenašlapal.

0: Mohli se potkat.
1: Je starší David Vávra alebo hokejový klub Dukla Jihlava?
2: Hokejový klub Dukla Jihlava.
1: Je starší, myslíš?
2: Protože Vávra je, promiňte, 56. ročník.
3: Jo.
2: Možná 8. Ale to je to tak jako pěkně sulí číslo.
4: Dukla Jihlava bude starší.
2: Starší mnohem.
3: Dukla Jihlava.
2: Ale mnohem.
3: A to je nedaleko Brodu. Já nevím.
4: Podle mě třeba o aspoň 14 dní.
3: Já si teda taky myslím. Starší.
1: David Vávra má 69 a Dukla Jihlava v Oslávi 70, takže o rok je starší.
2: Tak to není tak moc.

0: tři. Tak tedy jdeme do finále.
1: Keď sa rozpráva muž so ženou, to je vždycky tak silné.
2: Náčku, ty spíš?
0: Ne, jenom jsem tak zavřela oči a cestuju si v hlavě.
2: Dědič, chrápeš?
0: No tak já cestuju traktorem. Mějte se krásně, ahoj.
1: Doby do podopy.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo dostává Honza Omolka.
7: Hezký podvečer, nezaměstnanost v Česku stoupla, Hrcholusky mají nejnižší průtok a ve Zlíně pokračuje demolice. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, z červnových 4,8%. Údaje zveřejnil Úřad práce. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Přehrada Hrcholusky na Plzeňsku, největší rekreační plocha v plzeňském kraji, má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Ve Zlíně čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Krim Marcel Schmidt. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími je vlastní a měla v ní i své sídlo.
8: Po tom víkendovém zřícení té západní části, té nejvíce poškozené, v tuhle chvíli se pracuje na odstranění části té suti, která zůstala v bezprostřední blízkosti toho východního torza, které zůstalo ještě stát, tak aby pak bylo možné, aby tam najel znovu ten velký stroj 100-tunový. Paralelně s tím už se vlastně ode dneška začíná stříhat vlastně ta východní část od toho jihu.
7: Nejméně 20 lidí je zahynulo při zemětřesení na západě Kolumbie. Město Pereira hlásí 18 obětí, město Manizales 2 mrtvé, sdělili podle agentury Reuters starostové. Ve městě Cali se zřítilo nejméně 20 budov. Fotbalista Timothy Ouma znovu opouští pražskou Slavii. 22-letý kenijský záložník zamířil na roční hostování do anglického druholigového Charltonu. Součástí dohody je i opce na přestup. Úřadující mistr o tom informuje na síti X.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
7: Zítra ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
9: Z opatrností projíždějte na dálnici D7 ve směru na Prahu, kde se na 6. kilometru došetřuje dopravní nehoda. A dejte si pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 35.5. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní vozidlo. A se zdržením z důvodu hustého provozu a dopravního omezení počítejte na pražském okruhu v obou směrech. Ve směru na Ruzyň budete pojíždět v koloně okolo 15 minut mezi 13. až 18. kilometrem a ve směru k dálnici D1 se zdržíte v koloně také okolo 15 minut mezi 23. až 17. kilometrem. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
7: Tolik zprávy po 18. hodině na Frekvenci 1. S vámi Milan Bílek.
2: Hezký večer vám přeji, tak já si spolu s vámi dám dneska takzvaný double, neboli dvoják, jak tady tomu říkáme. To znamená, i po 18. hodině vám přeji hezký večer a dáme to do těch posledních okamžiků toho dnešního rozpáleného pondělí. Posílám Let Me Beat, Atomic Kitten, teď Martin Solveig a

0: London Beat, I've been thinking about you. Máme spolu nakročeno do toho dalšího týdne a zase tropy. A zase velmi hezké léto a velmi hezké prázdniny, které nás čekají, tak doufám, že to máte i vy zařízené, nejlépe s nějakou dovolenou, případně také volném. My tady pro vás schováváme samozřejmě také skvělé konto posledního slova. My jsme dnes měli jedno kolo společně spolu a já se dívám, jak dopadlo to celodenní klání. Dobře pro toho, kdo bude volat zítra ráno, protože pro vás máme 18 tisíc, takže hádáme poslední slovo Petry Hřebíčkové. Tak kdyby náhodou, co si tahle dáma herečka přivezla z Dánska? Vy jste dneska typovali knížku, medúzu, lékořici anebo vílu? To je špatně. Něco jiného tam zkuste a zítra nám volejte do prvního kola posledního slova. Tak za chvíli Fancy, Annie Lennox, No More I Love.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku.

Flames of Love, Top Ten Fancy, a díky tomhle songu jsme si možná vzpomněli na to, když jsme se prvně setkali se stroboskopem na diskotéce, případně diskokoulí. To byly vynálezy. Tak, druhá polovina 80. Včera jsem to připomínal, Pentagon zveřejnil o víkendu už pátou várku otajněných dokumentů a nahrávek, které se týkají UFO. Je to velmi zajímavé, už vám to vezu. A roj studených koulí, případně obří trojúhelník nad Afghánistánem, už za chvilku připomenu, oč se vlastně jedná. Ale teď muzika Ionic 2, divoký byl, a taky Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: Breakmeistra, to byly Unique, tu 8 minut po půl sedmé. Tak jsou mezi námi nebo nejsou, to je to, oč to běží, a teď se samozřejmě bavíme o UFO. A americké ministerstvo obrany Pentagon vydalo právě minulý pátek velmi důležitou zprávu. A je to vlastně už pátá várka otajněných dokumentů a nahrávek, které se týkají neidentifikovaných anormálních nebo anomálních jevů. No a celý tenhle proces prý probíhá na základě výkonného nařízení samotného amerického prezidenta o zajištění maximální transparentnosti, takže do světa byly vrhnuty další jevy, které nikdo nedokáže vysvětlit, ale mnozí budou přísahat na to, že to tak bylo. A je to velmi zajímavé čtení, třeba ten obří trojúhelník nad Afghánistánem. Zpráva FBI popisuje svědectví jednoho pilota, který spatřil tiché obrovské těleso ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Pak tady máme roj studených koulí v Ománském zálivu. To znamená zhruba 25 anomálních objektů a tyto koule létaly agresivními manévry velkou rychlostí a pak záhadná světla nad Atlantikem. Je to výpověď jednoho komerčního pilota, který na trase mezi Bostonem a Dublinem opakovaně pozoroval intenzivní bílá světla ve výšce přes 15 kilometrů. A takhle bychom mohli pokračovat, jenom o tuhle zprávu je taky velký zájem. Ještě přidám, že Pentagon otajňuje materiály postupně ve vlnách. No a vládní web zaznamenal od svého spuštění obrovský zájem veřejnosti a přesáhl miliardu návštěv. Jestli náhodou o toho čekáte, že vám to někdo vysvětlí, proč to je a jestli je to pravda, to vůbec ne. Jenom zveřejní, že to někdo viděl, že to takhle je, a co zatím stojí, to dál nikdo neví. Tak máte-li chuť, tak můžete pít samozřejmě na webu, na síti a dočkáte se dalších velmi zajímavých jevů, které někdy někdo viděl a které jsou obsaženy v této páté zprávě. My si dáme Britney Spears, Marka Ztraceného a taky Michael Schultz a Waterfall.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, vojenská policie navrhla podat obžalobu. Blíží se zatmění slunce a Spartu čeká odveta v Lyonu. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany. Další dvě osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Už pozítří nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů viditelných také v Česku. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možná večer před západem slunce. Oční lékaři varují, že je důležité si oči chránit a nedívat se do zatmění přímo.
4: Při pozorování zatmění bez speciálního filtru hrozí i trvalé poškození zraku. Může vzniknout už po několika vteřinách, i když se projeví později. Poranění oka podle očních lékařů nehrozí, ale lidé můžou mít výpadky vidění, horší ostrost vidění nebo poruchy vnímání barev. Pak často vidí i tmavé skvrny. Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování slunce splňující normu ISO 123-122. Nejsou to ale tmavé sluneční brýle, ani pokud bych člověk použil několik, ani rentgenové snímky, CDčka nebo začouzené sklo. Láďa Jakub, Frekvence 1.
3: Německá policie našla na dronu z východoněmeckého letiště Lipsko-Halle, který nesl výbušninu stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to uvedla některá německá média, včetně Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Na téměř 70% Francie platí omezení ve využívání vody kvůli suchu, které se kvůli opakovaným vlnám veder prohlubuje. Podle agentury AFP to uvedla vláda s tím, že na středu svolává krizový štáb. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola z Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Šturm Štýrský Hradec. Vyřazený se přesune do základní fáze Evropské ligy. Záložník Adam Karabec říká.
5: Určitě to bude těžší, si myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne bude polojasno, skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních trhů má Vlaďka.
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D2 ve směru na Brno. Na půltém kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla. A se zdržením z důvodu hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde budete v koloně po pojíždě okolo 15 minut mezi 14. až 18. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde na 210. kilometru stojí na krajnici porouchané vozidlo. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
3: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi na Frekvenci 1, Milan Bílek.
2: Honzo, čeká nás zatmění slunce, to je velká událost. Láďa připomenul, že bychom si měli chránit zrak. Budeš si nějak chránit zrak, budeš se dívat na zatmění slunce?
3: Já nemám tyhle brýle 1-2-3, 1-2-2, takže já zavřu oči. Ale pozor, ty si děláš legraci, ale...
2: Já mám taky historku, no.
3: No, hraje se ten den, fotbalový pohár začíná.
2: Ano.
3: Druhé kolo. Vysílá se tam jeden zápas a normálně místo 18. hodiny se to posunulo na 5. Mm-hmm. Kvůli tomu, protože tam hrozí penalty, že se to protáhne do toho zatmění, který má být, já nevím, ve 4:08.
2: No, je to velká událost.
3: No, tak se prostě kvůli tomu posunuli fotbal.
2: Ale já jsem si vzpomněl na jednu věc, jak si, je to takový morbidní, známý poškodil zrak při minulém zatmění slunce, protože mu někdo, a na to jsem si vzpomněl, poradil, aby se díval skrz CDčko. A on se díval skrz tu dírku, která je v tom CDčku, skrz tu prostřední. Tak kdyby náhodou jste používali CDčko, tak ne skrz tu dírku. Jo, skrz...
3: Rada nad zlato.
2: Skrz CD. A jdeme hrát teď po zprávách. Hezký večer, Gypsy Kings, Desiree, anebo Avicii a Nights.

Volár a to byly Gypsy Kings a kdykoliv jsem hrál tenhle hit na nějakých mejdanech nebo večírcích jako DJ, tak šly ruce nahoru, ale zažil jsem i pár mejdanů, když se tancovalo na stolech, jako když se spustí sokolíci. Máme 15 minut po 19. hodině, krásný večer vám přeji, no a za chvilku připomenu 10. srpen v rámci dekáda významných hudebních událostí, jak se dívám, děli se báječné, skvělé a vlastně zlomové věci k dnešnímu dni. Tehdy to tak nevypadalo, ale tehdy to byly obrovské události, které zhodnotil až čas. Víc za chvilku, my si dáme Rosmiska Eleminok, teď Byt 66 a Kateřina Marie Tichá.

Krajina, to byl Jarosmys a to ve chvíli, kdy zjišťujeme, že dnešní večer bude bez deště, za to dál s tropickými teplotami, teď máme aktuálně 29 stupňů Celsia, taková je realita pro ten 10. srpen, který tady máme. A čím je tenhle ten den zajímavý, případně byl v rámci událostí za poslední dekády, v rámci těch hudebních událostí? No tak Michael Jackson v roce 1979 vydal sice svoji pátou studiovou desku, ale on byla velmi zlomová, Off the Wall, a tam bylo Don't Stop Till You Get Enough a všichni rázem zjistili, že s Michaelem Jacksonem je třeba počítat, a to nikdo netušil, že za pár let tady bude zlomová deska Thriller. V roce 1984 vydali Red Hot Chili Peppers svoji úplně první desku. Sice úspěch nevelký, ale všichni zbystřili. No a Bruno Mars, ten před vlastně kolika 16 lety vydal svůj úplně

a odstartovala jeho hvězdnou kariéru, která graduje dál a dál a dál, a já si strašně přeju, aby na poslední chvíli třeba do svého Romantic Tour, které jde po celém světě, zahrnul taky Českou republiku, protože bych strašně rád vyrazil na jeho koncert. Fantastický. Ale to se neděje a to se nestane, takže nejbližší štace, tuším, že Milán a Německo. Tak máte-li chuť a pokud jste zapálení do Bruno Marse, tak vychytejte právě tyhle koncertní termíny mistra, který před 16 lety na den přesně debitoval. Už za količku je tady Petr Jablonský, včera byl výborný ve svém lifeu, tak my to zjistíme. No a koho jste chtěli slyšet a kdo byl předmětem vašeho zájmu, víc už za chvilku. Teď R.E.M., PH za tebou, anebo Get Lucky a Daft Punk.

0: Rosin My Religion, taky obrovský hit R.E.M. Tady je Frekvence 1, hezký večer vám přejeme, Reddy Kirken se přidají a taky Cyril bude zpívat slavný hit Stumbling nebo zpívat. Je postavený za velkým hitem, který původně zpíval Chris Norman. Tak víc už za chvilku, teď Petr Jablonský. A koho jste chtěli slyšet?
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je na druhém konci?
2: Dobrý den, dobré odpoledne, dobré horké odpoledne, na druhém konci je Jaromír ze středních Čech.
1: Jaromíre, já vás zdravím a rovnou se ptám, s kým byste si rád popovídal?
2: No, já bych asi si popovídal rád s panem Fialou, bývalým premiérem.
3: Ano, jistě, já vás zdravím, Jaromíre, je to
2: skvělé. Dobrý den. Já bych potřeboval s vámi probrat jednu závažnou záležitost politickou letošního horkého léta.
3: Dobře.
2: A to je, jak pan prezident prohlásil, že by si přál, nebo že by se nebránil tomu, aby jsme se vrátili monarchii, jo? A my příznivci monarchie bychom to samozřejmě uvítali.
3: Ano, tak.
2: Potřebovali bychom, abyste se zpátky dostali do parlamentu, aby se to parlamentní většinou prosadili do změny ústav. Co vy na to?
3: Tak je to velice dobrý nápad. Vidíte, že se říká, že pan prezident, že nemá tvůrčí nápady. Já si myslím, že to je velmi kreativní nápad a já se mu vlastně nedivím, protože pan prezident Pavel už dlouho nepřevlékl svůj šat a chtěl by zkusit něco nového. A chtěl by možná zkusit právě královat. A když se nad tím tedy uvažuji, Pavel málem králem, to bychom tomu opravdu nasadili korunu. A já jsem teda, za.
2: To teda asi jo, no, on to asi tak nemyslel, že by se stal králem.
3: Ale to víte, že to tak myslel. Tak já bych za to byl. Podívejte se, korunu nasadíme. K tomu hermelín přímo ze Sedlčan, originál hermelín. A mohl by moudře královat, to nemělo spojitého nic s ODS, ale já bych chtěl vyslat jasné signály, že my ho moudře, respektive moudře podpoříme. Naschledanou.

0: Runway, silný kus od Bon Jovi, 20. hodina, příjemný večer vám přejeme a pojďme na zprávy.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Honza.
2: Hezký večer, nezaměstnanost v Česku stoupla, Rakousky mají nejnižší průtok a ve Zlíně pokračuje demolice. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Údaje zveřejnil Úřad práce České republiky. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Přehrada Hrachlůzky na Plzeňsku, největší rekreační plocha v plzeňském kraji, má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Ve Zlíně dnes čtvrtým dnem pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo.
3: Po tom víkendovém zřícení té západní části, té nejvíce poškozené, v tuhle chvíli se pracuje na odstranění části té suti, která zůstala v bezprostřední blízkosti toho východního torza, které zůstalo ještě stát, tak aby pak bylo možné, aby tam najel znovu ten velký stroj, stotunový. Paralelně s tím už se vlastně ode dneška začíná stříhat vlastně ta východní část od toho jihu.
2: Ruskou opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb, informují o tom večer tiskové agentury. Podle ruské státní agentury TASS se lze proti rozhodnutí odvolat. Pokud fotbalisté Jablonce postoupí ve čtvrtek přes RFS Rigu do závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy, nechají si odložit nedělní ligové utkání na hřišti pražských Bohemians. Jestliže se v původním termínu od 17 skutečně hrát nebude, uskuteční se zápas v Dělíčku ve středu 2. září od 20 hodin. V tiskové zprávě o tom informuje Ligová fotbalová asociace.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší a denní teploty 23 až 28 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D2 ve směru na Brno. Na půltém kilometru se došetřuje dopravní nehoda osobního vozidla. A dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde na 210. kilometru stojí na krajnici porouchané vozidlo. A pro poruchu odstavené vozidlo nepřehlédněte také na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň na 15. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
2: Tolik zprávy a také po 20. hodině s vámi na Frekvenci 1 zůstává Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji po 20. Tak DJ Bobo Everybody, pamatujete, jak velký to byl letní hit? Tak já vám k tomu ještě něco povím. Za chvilku Daniel Bouter a do toho ideálního večera u vás. A vím, že to tak je Celine Dion, Groove All Night.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: A tohle byla svého času trefa do Černého. Hit vyšel v roce 1994 v květnu a bylo zaděláno na největší letní hit té doby. O čem mluvím, o hitu Everybody od švýcarského zpěváka DJ Boba, ano, Peter René Baumann vlastním jménem, jeden z největších hitmakerů vlastně 90. let. Těch singlů bylo dost a dost. Jinak píseň naspívala Jennifer Rish. No a také několikrát na koncertech po boku DJ Boba vystupovala česká zpěvačka Kate Mátl, Kateřina Mátlová. Tak vrátíme se do těch 90., které byly v rozpuku v roce 1994 a tohle hrálo úplně všude. A je to bezvadná vzpomínka Everybody a velké letní dělo DJ Boba.

0: Everybody, a to byl DJ Bobo, vzpomínka na rok 1994. Už za chvíli Hedvej, Mika, anebo opět a Radeček, romantický smyčce.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Ladislav, to byl Headway na frekvenci 1. Tak nevím, kam vás ty vaše prázdninové dovolenkové cesty ještě zavedou, ale pokud je to ta krásná, úžasná Sicílie, tak si to samozřejmě užívejte. A pozor, protože právě teď taky probíhá erupce sicilské sopky Etny, která včera v pondělí dokonce ochromila provoz mezinárodního letiště v Katánii. Nejvyšší evropský vulkán ukazuje svou sílu už několik dní a momentálně to komplikuje mimo jiné právě leteckou dopravu. No a třeba v terénu okolo vulkánu se zároveň pohybují stovky zvědavců, kteří chtějí působivé erupce pozorovat a samozřejmě chtějí mít tu ikonickou fotku. Tak ať to nepřeroste v něco většího, ať je to jenom jako na chvilku takové hezké divadlo, a pokud u toho budete, tak si to užijte samozřejmě ve zdraví. Za chvilku Eros Ramazzotti, teď Fever Dream, Alex Warren.

0: Dejc, to byla Katy Perry na Frekvenci 1. Čeká nás další radiokemp už pozítří ve středu 12. v kempu Vranovská pláž, báječné místo, které najdete samozřejmě u Vranovské přehrady, nedaleko Vranova nad Dyjí. Je to jeden z nejoblíbenějších koutů na Jižní Moravě. Tak o 14. pojedeme podle zavedeného scénáře. Jana Knížková, Vojta Jafler na místě, samozřejmě živé vysílání. A večer, to se mění, to je vždycky jiná hudební hvězda. Po 19. pozítří jedna z těch českých největších, to bude Xintl X ve svém živém vystoupení. Tak kdyby náhodou, tak doražte osobně. Počasí nás čeká zase skvělé teploty, těsně po 30 stupně Celsia a má být jasno, hodně sluníčka, nejvíce prázdnin a samozřejmě léto, jak má být, tak těšíme se na vás. Už za chvíli Michael Jackson, taky Michael Oldfield a Chci tančit, to jsou Miraj.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách,

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, vojenská policie navrhla podat obžalobu. V Břeclavi otevřeli most přes Dyj a Spartu čeká odvet tabliónu. Vojenská policie navrhuje podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany, informovala mluvčí vojenské policie Nikola Rymkevič-Hájková.
3: Podle závěru vyšetřování měl jeden z technických pracovníků agentury zneužít svého postavení při administraci veřejných soutěží a poskytnout vybraným uchazečům neoprávněnou výhodu. Vojenští kriminalisté u něj nalezli a zajistili více jak 1,3 milionu korun v hotovosti. Obvinění jsou podezřelí ze spáchání trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě v souběhu s trestnými činy korupčního charakteru. U jedné z obviněných osob byly také zjištěny nelegálně držené střelné zbraně.
2: V Břeclavi silničáři otevřeli nový most přes řeku Dyj. Stavba za zhruba 90 milionů korun bez daně leží na vytížené silnici číslo 55. Silné dopravě by mohl v budoucnu ulevit i obchvat Břeclavi. Nyní se hledá zhotovitel. Proč je obchvat důležitý a čemu pomůže, říká starosta Svatopluk Pěček.
4: Auta, co budou jezdit do průmyslové zóny, jezdí teď přes město, nebudou muset přes město. A myslíme i na okolní obce, protože dneska kamiony musí jezdit přes Kostice a Tvrdonice kvůli podjezdu u nádraží, který je nízký. No a když bude obchvat, tak už ty kamiony tam nebudou muset, takže my spolupracujeme s okolními obcemi a myslíme i na ně.
2: Výběrové řízení na stavbu za asi 3,5 miliardy korun prodlužují dle ředitele brněnského závodu ředitelství silnice dálnice Davida Fialy i dotazy uchazečů. Středočeští hasiči odpoledne vyjížděli k požáru chaty u Dobřichovic. Uvnitř našli mrtvého muže. Chata kompletně schořela. Příčina požáru ani výše materiální škody zatím nejsou známy. Erupce sicilské sopky Etny zcela ochromily provoz mezinárodního letiště v Katánii. Nejvyšší evropský vulkán ukazuje svou sílu již několik dní, což komplikuje mimo jiné právě leteckou dopravu. V terénu okolo vulkánu se zároveň pohybují stovky zvědavců, ti chtějí působivé erupce pozorovat. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí ale kousat porážku 0-2 Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Šturm záložník Adam Karabec k tomu říká.
5: Určitě to bude těžší, si myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A pozor, dávajte na D6 cestí 22. kilometr směrem z Chebu na Karlovy Vary. Nehoda osobního auta. Projíždějte nejen tam opatrně. A hezký a večer ve společnosti. Frekvence 1 a taky Milana Bílka.
1: Hezký večer vám přeji. Tak, když se řekne Scatman, všichni víme, že to je prostě ten chlapík, který měl jeden, minimálně dva velké hity v rámci letních hitů, vám ho rád přiblížím a dáme si ten Scatman's World. Samozřejmě projedeme i velké hlavy. Dneska to bylo kouzelné po 17. hodině, vidíte, za chvilku teď Palo Havera. Hezký večer.

0: Co léto, to letní hit.
1: I ten další, který pro vás mám teď po 21. hodině, se povedl Scatman's War, druhý single a zároveň název úspěšného debutového studiového alba Johna Scatmana, který se jmenoval vlastním jménem John Larkin z roku 1995. No a šlo to od spodu, jak vždycky říkám, Eurodance, k tomu tradiční jazzový skat, přičemž textem a konceptem vlastně v tomhle songu zpěvák odkazuje na takovou fiktivní utopickou společnost nazvanou Scatland, kde neexistují žádné sociální a kulturní rozdíly. Kéž by Scatman John, Scatman's World. Scatman's World.

0: Freddy Mercuryho tady na Frekvenci 1. Máme chvilku před půl desátou, dáme si Pharaoh, Backstreet Boys, taky Poetika blízko. No a velké hlavy tady byly po 17. hodině. Tak jak?
1: Tak pojďme zase hádat, přátelé, to je naše oblíbená činnost.
2: Velké hlavy Frekvenci 1.
3: Som ten, ktorému sa počas jedného z najdôležitejších momentov v živote rozviazala šnúrka na topánke. Na 100 metrov mi stačí 41 krokov a moja prezývka je Blesk.
4: Zápotocký.
1: To byl zátopek.
4: Zátopek.
1: Zápotocký byl prezident. Jsem moc nebijal.
4: Jsem debil. Zátopka mám na mysli.
3: Dobrým smerom idete, ale že by som povedal, že na 100 metrov mi stačí 41 krokov, keď on behal dlhé trate.
1: Tak je to nejaká.
4: Usain Bolt.
3: To je.
4: Je to.
3: Je to tak.
1: Počkej, on udělá za 1,40 kroků 100 metrů.
3: To je velká frajerina.
4: On má dlouhý nohy.
3: To si podle mě,
5: toho bych si pravidelně posílal do lednice pro něco.
4: Proč? Aby ti tam nenašlapal.

0: Nebyl vlád, to byli Farao s námi po půl desáté, co nás čeká zítra. Krom jiného taky ostře sledovaný fotbal, tak Sparta minulý týden skvěle. Uvidíme, jak zítra, protože nás čeká takové menší dežavý Olympic Lyon Sparta Praha. Tady odvetné utkání třetího předkola fotbalové ligy mistrů zítra v 21 hodin večer start. My u toho určitě budeme tady na Frekvenci 1. Za okamžik Bee Gees, anebo Činasky a Váseň.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Chtěl bych napsat báseň.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu rádi. Terminátor.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Nezaměstnanost v Česku stoupla, hrcholusky mají nejnižší přítok a fotbalista Kuchta odchází ze Sparty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Údaje zveřejnil Úřad práce. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Přehrada Hrachlusky na Plzeňsku. Největší rekreační plocha v plzeňském kraji má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Ve Zlíně čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo.
5: Po tom víkendovém zřícení té západní části, té nejvíce poškozené, v tuhle chvíli se pracuje na odstranění části té suti, která zůstala v bezprostřední blízkosti toho východního torza, které zůstalo ještě stát, tak aby pak bylo možné, aby tam najel znovu ten velký stroj 100-tunový. Paralelně s tím už se vlastně ode dneška začíná stříhat vlastně ta východní část od toho jihu.
4: Ruskou opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb, informují večer tiskové agentury. Fotbalový útočník Jan Kuchta odchází ze Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Český reprezentant si vyzkouší třetí zahraniční angažmá.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů na jihu Moravy ke 30 stupňům. Příjemný poslech Frekvence 1.
6: Hezký večer po 22. hodině. Zdravíme Vavřince, ten má dneska svátek dál stále. Tak jestli slavíte po tou hezkou oblohou, kterou máme venku, tak užívejte. Posílám vám Take That Nelly a Kelly a teď Slza a Katarze.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

Like Fargo, to byla ta legendární baláda od britské kapely Take That, kterou napsal velký šikula Gary Barlow a vyšla v březnu roku 1995 a tehdy to byl velmi slavný vál, který opanoval hit parády v 31 zemích světa a stal se vlastně jedním z největších popových hitů 90. let. O čem to bylo? No samozřejmě o tom vztahu, o vzpomínkách na společné chvíle a emoce ze zlomených snů. Za chvilku pro vás mám Bengals, pojedeme dál, hezky pomalu Teen Sharp You a teď Before You Go a Luz Capaldi.

Tidarna Flame a to byly Bengals na frekvenci 1. Tak my si dáme hit Dovolená. No a Xindl X, a vidíte, to se nám krásně hodí, spolu s námi bude už tu nadcházející středu, tedy pozítří na Vranově v tamním kempu v nádherném prostředí jako další hlavní host naší velké celoprázdninové jízdy. A shodou okolností Dovolená také číslo 1 v naší hit parádě. Tak pojďme na to. Letní reggae a pohoda. Zade.

Everybody Hurts, to byly R.E.M. Je to jedna z jejich nejsilnějších balad, kterou jsme si hráli na Frekvenci 1. No a o čem nám tady zpíval Michael Stipe? Text je vlastně jednoduché. Pozbuzení člověku, který je na dně. A i když je člověku těžko, nemá to vzdát a měl by vydržet. A myslím, že právě proto působí skladba i po více než 30 letech tak silně a pořád dobře. A řekl bych, že ideálně takhle večer. Už za chvíli Cyndi Lauper, taky ne, teď Jelen a všechno.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vojenská policie navrhla podat obžalobu. Blíží se zatmění slunce a Spartu čeká odveta s Lyonem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany. Další dvě osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Už ve středu nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů, viditelných i v České republice. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možné večer před západem slunce. Oční lékaři varují, že je důležité si oči chránit a nedívat se do zatmění přímo.
2: Při pozorování zatmění bez speciálního filtru hrozí i trvalé poškození zraku. Může vzniknout už po několika vteřinách, i když se projeví později. Poranění oka podle očních lékařů nehrozí, ale lidé můžou mít výpadky vidění, horší ostrost vidění nebo poruchy vnímání barev. Pak často vidí i tmavé skvrny. Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování slunce splňující normu ISO 123-122. Nejsou to ale tmavé sluneční brýle, ani pokud by jich člověk použil několik, ani rentgenové snímky, CDčka nebo začouzené sklo. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipskohalle, který nesl výbušninu stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to uvedla některá německá média, včetně listu Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Sucho minulý měsíc postihlo 99% území Švýcarska a 95% území kontinentální Francie. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Záložník Adam Karabec říká:
3: určitě to bude těžší, si myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, že budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší je denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Příjemný poslech, Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji do té ideální letní noci, kterou tady máme. Snad vy s námi, za chvilku Brian Adams, Aneta Langerová, teď je Sheeran Celestial.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.
6: Sít.

Na frekvenci 1 je Brian Adams po 23. hodině. Hasiči dnes večer taky zasahovali u požáru porostu v pražských Letenských sadech. Na místě operovali jednotky ze stanic Holešovice, Sokolská a také Petřiny. Tak doufejme, že to nebude dál nic vážného během dnešní noci. Už za chvíli Richard Marx a teď By Your Side, tady je Leony.

Všechno je v pořádku a to byl jeho Pěta Radeček na frekvenci 1. Ano, absolvovali s námi úplně první radiokemp této sezóny. Tak jaké počasí nás čeká zítra? Bude to takové smírnější, teploty už by měly být pod 30 stupni Celsia, takže na další dva dny mírné ochlazení, to nám připomene Honza Homolka v dalších půlnočních zprávách. Teď Edward Maja, Stereo Love.

Million Dreams a Pink s námi před půlnocí. Přeji vám dobrou noc až do rána, hezky si žijte a zítra si spolu dáme ten další letní srpnový večer. Teď Richard Miller, spočítajme.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Nezaměstnanost v Česku stoupla, hrcholusky mají nejnižší přítok a fotbalista Kuchta odchází ze Sparty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Údaje zveřejnil Úřad práce. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Přehrada Hrcholusky na Plzeňsku. Největší rekreační plocha v plzeňském kraji má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Ve Zlíně čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo.
2: Po tom víkendovém zřícení té západní části, té nejvíce poškozené, v tuhle chvíli se pracuje na odstranění části té suti, která zůstala v bezprostřední blízkosti toho východního torza, které zůstalo ještě stát, tak aby pak bylo možné, aby tam najel znovu ten velký stroj 100 tunový. Paralelně s tím už se vlastně ode dneška začíná stříhat vlastně ta východní část od toho jihu.
1: Ruskou opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb, informují večer tiskové agentury. Fotbalový útočník Jan Kuchta odchází ze Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Český reprezentant si vyzkouší třetí zahraniční angažmá.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů na jihu Moravy ke 30 stupňům. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Vojenská policie navrhla podat obžalobu. Blíží se zatmění slunce a Spartu čeká odveta s Lyonem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Další dvě osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Už ve středu nás čeká jeden z největších vesmírných ukazů viditelných i v České republice. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možné večer před západem slunce. Oční lékaři varují, že je důležité si oči chránit a nedívat se do zatmění přímo.
2: Při pozorování zatmění bez speciálního filtru hrozí i trvalé poškození zraku. Může vzniknout už po několika vteřinách, i když se projeví později. Poranění oka podle očních lékařů nehrozí, ale lidé můžou mít výpadky vidění, horší ostrost vidění nebo poruchy vnímání barev. Pak často vidí i tmavé skvrny. Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování slunce splňující normu ISO 123-122. Nejsou to ale tmavé sluneční brýle, ani pokud by jich člověk použil několik, ani rentgenové snímky, CDčka nebo začouzené sklo. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipskohalle, který nesl výbušninu stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to uvedla některá německá média, včetně listu Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Sucho minulý měsíc postihlo 99% území Švýcarska a 95% území kontinentální Francie. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Záložník Adam Karabec říká:
3: určitě to bude těžší, si myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší je denní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Na vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak to už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.